kapele Fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleri dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Maturanti Bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za 3 dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Maturanti, bacha! Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
2: Zpátky k muzice.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Zabradejna, dobrý den.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. Prosím vás, vy tam máte zvířátka?
3: Máme, no.
0: Podívejte se, já jsem ze Střeleckého spolku. Já bych potřeboval nějaký... Co to máte?
3: No, jako zvířátka, morčátka, králíčky, papoušky.
0: Králíčky, papoušky, křečky. Já bych si žil nějaký papoušky a nějaký křečky, protože máme zítra mistrák.
3: Aha. No, dobře, tak se přijďte podívat.
0: No, protože naši střelci by si chtěli s něčím pořádně pohrát.
3: No, hrát můžete jako hrát se může s morčátkem, jako klidně, s králíčkem, klidně.
0: S králíčkem. A kolik stojí králíček?
3: 240.
0: No tak to se mi za ideální králíček.
3: Králíček je hezký, mazlivý.
0: A utíkají rychle, nebo?
3: No utíkají, no je moc nerychle.
0: Moc ne, jo. No. Takže se do nich můžeme trefit v pohodě.
3: A čím?
0: No my máme střelecký závody zítra, malorážku.
3: Ale no tak to si děláte legraci, ne?
0: Já doufám, že tam máte nějaký zvíře, který nám nechcípne po první ráně.
3: No jo, tak jako každý zvíře má svoji životnost, že jo, jako nebo dílku života. Ten
0: rozumím.
3: Králíček se dožívá tak těch 5 let.
0: Ale to má hodně velký štěstí, ne?
3: Jak se to veme, no.
0: A kolik byste nám jich mohli prodat?
3: Helejte, u nás určitě ne. Takový na takovýhle akce ani jednoho.
0: Ani ty jenom na házení nožem?
3: Helejte, já nemám žádný takový zvíře, který něco vydrží. Každý to zvířátko potřebuje určitou péči, že jo? Nemůžete s žádným zvířátkem házet a...
0: Ne, s nima by se neházelo. Nože by se házeli.
3: To je hezký. To
0: já bych si vzal.
3: Zvířátka nejsou o to, aby se zabíjeli, ale o to, aby se chovali a mazlili.
0: Aha, No tak to je změna.
3: Ano. Maximum muziky.

0: tvářek tváru.
1: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
2: Bitch, please.
1: Street Fighter. Už za tři dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

0: Je Mrážek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Doktor Kočí, prosím.
0: Haló, tady je Mrázek ušedná. Prosím vás, vy jste Kočí?
2: Kočí u telefonu.
0: Helejte se, já vám volám z pošty, já mám pro vás tu zásilku těch bičů pro vás.
2: Počkejte, z pošty. Co myslíte, jakou zásilku?
0: No, na vás tady je objednávka doktor Kočí 40 bičů. Na jaký večírek to máte?
2: Možná syn. Já teď nevím, ale můžu se tady zeptat rodiny, jestli o ničem neví.
0: Zeptejte se, no.
2: Láďo? Prosím tě, tady volej z pošty. Že nějaký biče jsme si objednali, že jsi objednal.
3: Já o ničem nevím.
2: Tak já jsem si je neobjednal.
3: Kdo to volá?
2: Chceš si to vzít, ten telefon? Haló, jste tam?
0: Ano, poslouchám.
2: Prosím vás, teď jsem se bavil s rodinou a žádný biče tady nejsou vůbec žádaný, takže je to nějaká mýlka.
0: Prosím vás, ale já tady mám objednávku na vás, krásný, modrozelený, vohebný, kožený biče k veškerému použití za 40 tisíc.
2: Podívejte, voláte nevhod. Já o žádný biče nestojím. Haló?
0: Ano,
2: tam?
0: Ano.
2: Tady jsme se bavili s rodinou a nikdo z nás si tady nic neobjedná, takže to musí být nějaký omyl. Mimochodem, já pohrdám lidmi, kteří něco takového dělají.
0: A nevíte o někom, kdo by si to vzal za vás? Co já s tím budu dělat teď konc?
2: No, můžu se zeptat v práci, ale pochybuju.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
6: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
7: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
7: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
7: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Pomáháme s Europlazmou.
12: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.

0: 6 hodin 0 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2, která právě začíná. Začíná další týden našeho programu. Je tady Katka Říhová.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. No a než si dáme zprávy, tak dneska nestandardně začneme zpátky do minulosti.
1: Důvod?
0: To zjistíte potom ve zprávách. Nicméně začínáme. Jinak dobré ráno, jestli třeba teďka jedete nocí, říkáte si, tyjo, jsou tam.
1: Kde bychom byli jinde?
0: No tak třeba na dovolený. Jenže, jak říkal Patrik, došly prachy.
1: Ale no tak, můžeš jet na dovolenou kamkoliv.
0: Jo, to mi říkala ta koučka.
1: Že?
0: Leoši, máte tolik projektů, tak prostě vaše dovolená bude, mm-hmm. že půjdete prostě s holčičkou do lesa. A já, to je nápad. Mm-hmm. Že super.
1: A kdy jedete na tenhle zájezd?
0: Ne, to se jde jako za Prahou tady někam, tam do lesa, do Klánovického.
1: Někam jinam. A tam je to nebezpečný, bacha na to.
0: Ale prosím tě.
1: No fakt.
0: Ty jako slyšíš Klánovický les a hned tě ošklivě.
1: No, jako jo.
0: Jo.
1: Je to pro mě prostě synonymum nebezpečí.
0: Jako navždy už.
1: No.
0: Chudák les.
1: Já vím, že za to nemůže, ale prostě já tam mám příbuzný a teď zase mi zrovna vyprávěl bratranec z druhého kolene, že šel běhat a zase tam prostě byl nějaký incident.
0: Ne.
1: No.
0: Chudák les. Ty tam jsou ty zvířátka, že jo, prostě.
1: No ty jsou taky strašně nebezpeční. Prostě zvířata z Klánovic, ty jsou úplně o level jinde.
0: Libor Bouček tam má rodinu.
1: No.
0: U Klánovického lesa.
1: Tak teď už se to všechno spojilo.
0: Teď se to vysvětluje. Libore. Libore, jako dobrý. Tváří se jako nevinátko a...
1: Ale my víme.
0: Tak zpátky do minulosti za chvíli.

0: Tak jste ready? 6.05, jdeme zpátky do minulosti a pak zprávy.
1: Zpátky do minulosti.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to ve skutečnosti vypadalo o víkendu na Velké Pardubické.
3: Jedem, pojď, hele, vidíš to, jak tam, tyjo, ten migá.
2: Hele, už za chviličku se poběží ten hlavní dostih, Velká Pardubická.
3: Sadil jsi na někoho?
2: Mám sazeno, ale...
3: Počkej.
2: Čečně si jsi na záchod, ještě skočíme, pojďme na záchod rychle.
3: Tak jo, a kde to tady je? Počkej, to musíš tam doprava, jo, dobrý.
2: Já jsem zvědět, jak to dneska dopadne.
3: Já taky.
2: Hele, ty vidíš tam toho kluka?
3: No.
2: Ty jo, ale takový kluk, viď, malej a jaký ho má? Co?
3: No. Hele, chlapečku, kolik ti je?
4: Já nejsem chlapeček, já jsem žokej Váňa.
1: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Evropy 2.
0: Tak jak to dopadlo? A vyhrál Váňa?
5: Všechno si řekneme.
0: 6.06 začínají zprávy na Evropě 2. Vlastně nic jiného není důležitějšího. Vyhrál žokej Váňa včera?
5: No, tak bohužel nevyhrál.
0: Dobře.
5: Jak to tedy dopadlo? Velkou Pardubickou po druhé za sebou vyhrál irský kůň. Na loňský triumf z Taptowna navázal desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval žokej Kit Michael Donahue. Final Orders ve vyrovnaném závodě rozhodl o triumfu v cílové rovině, kde těsně porazil domácího favorita Godfreye.
0: Že sem jezdí ty Irové takhle, když se to nedá ani přečíst, to jméno. To je strašně komplikovaný.
5: Kit Michael Donahue.
0: Počkej, fraj.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: No a koně stály taky, všechny koně v pořádku včera?
2: No, ze dvou spadnul žokej, takže dva se tam tak jako potulovali a běželi ten závod bez žokeje.
1: Samozřejmě, jak jednou běžel kůň sám, chudák, a málem vyhrál.
2: No, tak to se stalo málem včera taky.
1: No, že to je takový nespravedlivý, že ten kůň bez toho žokeje, on vůbec neřeší, kudy vede ten kurz.
2: Je to tak.
1: A zkracuje si to, což je vlastně logika, že jo? Tady vidíte tu animalitu, jo? Vlastně, že my zbytečně objíždíme překážky, když to kůň rovně. Jo? Takhle by to mělo být i v životě. Rovně.
2: No. Ale tak to by zase nebylo tak zábavný.
1: To by nebylo tak zábavný. Takže kde to stojí jako automobilově?
2: Ano, na D5 pozor, pokud jedete z Prahy do Plzně, tak zase jezdem na Cerhovice na 49. kilometru jsou kusy roztrhané pneumatiky a bouralo se na D1 na 205. kilometru ve směru do Brna.
0: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online.
1: A říká Katka, že ve zprávách budou teďka volby. Jo? Takže si to v klidu vypněte a vraťte se za 10 minut.

0: 6 hodin, 13 minut, stále jsme v té první čtvrthodině našeho programu a zprávy pokračují. Byly volby.
1: Takže podíváme

0: jak dopadlo hlavní město. Pražský lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček v nedělní debatě České televize uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování Prahy, aby byla moderním městem. Počítá tedy nyní se zvýšením ceny MHD i navýšením ceny rezidentního parkování. Do budoucna by mělo dojít i k zavedení mýtného, které by po dokončení vnitřního městského okruhu platili řidiči při vjezdu do centra.
1: To jsou volby, takhle jsi to zkrátila.
0: No, já jsem to teďko lokalizovala na Prahu.
1: A proč?
0: Co? No proč? Protože tam už víme, jak to dopadlo a co se teďko bude dít.
1: A taky tady žijeme, že jo?
0: No, tak samozřejmě, je to trošku pragocentrické, nicméně.
1: Nicméně, já se teda přiznám, že jsem tě vlastně ne, že bych tě neposlouchal, ale vlastně začínalo to kým?
0: Začalo to tím, že v Praze vyhrál Petr Hlaváček z hnutí STAN a řekl, co se bude dít v Praze.
1: To znamená, že Petr Hlaváček je budoucí co?
0: Primátor.
1: A to nebylo zatím?
0: Ne.
1: A byl kdo doteď? Nevíš. Taky nevíš.
0: Já už bydlím v Nespekách, pro boha.
1: Já taky nevím, kdo byl primátor. To je jedno.
0: Svoboda byl.
1: Tak když nevíme, kdo byl, tak je nám jedno, svoboda kdo
0: byl.
1: Bude.
0: Byla Svoboda.
1: Byla Svoboda, teď konec.
0: Teď bude Hlaváček.
1: Vidíte? Ne. Od roku 89 jsme si to hlídali a teď už stačilo. Já souhlasím, hele, svobody bylo dost. Já si myslím, že to je prostě, že by ty si pak lidi se rozlejzají prostě a hlavně do všeho kafraj. To je hrůza. Teďka Hlaváček vám dá tvrdou ruku, uvidíte.
0: No, tak všecko se tak nějak podraží, ale aby byly penízky na to udělat z Prahy moderní město.
1: Všechno se podraží je stejně skvělá věta, ne? To je naprosto univerzální věta, něco jako, že blíží se Vánoce. Jo? Věta, která je platná, kdykoliv jí řekneš, tak tahle to taky. A ty máš připravený ještě zprávy, které jsou taky jako bulvárnější, ohledně voleb.
0: Ano.
1: Teď nám někdo volá a bojím se to vzít.
0: Já taky, protože nás určitě usadí, co jsme všechno řekli špatně.
1: Přesně tak. My telefon teďka radši nebudeme brát a lidi, co volají, zablokujeme.
0: Vezmeme to, až nás budete tím chválit. Tak,
1: pojďte, aby nás chválili. Evropa 2, jak je venku? Pojďme na počasí, 6.15.
0: Na většině území dnes bude oblačno, srážky se objeví spíš výjimečně, s větší pravděpodobností na horách na severu. V polohách nad 1200 metrů se mohou dnes objevit i sněhové vločky. Večer se bude na většině území vyjasňovat, teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, tepleji až 17 stupňů bude na jihu Moravy.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Hraní show Evropy 2.
3: Partnerem ranní show jsou interiérové dveře Prim. Prémiové dveře pro moderní bydlení. Více na www.prum.cz.
1: Tak jedem 6.16, Linkin Park.

0: A je tady volební speciál v ranní show na Evropě 2. Slovo má Kateřina Augustová.
1: Ohlasy v komunálních volbách se ucházely také známé osobnosti, které s politikou příliš spjaté nejsou. A někteří z nich získali mandát.
0: Počkej, to mě zajímá. Takže?
1: V zastupitelstvech obcí usednou sportovci, filmový herec či boxer.
0: Ne, vyhrál Rosenberg.
1: No počkej, dojdeme k tomu, jo?
0: Robert Rosenberg kandidoval, to víme.
1: Kandidoval, bohužel tomu to nedopadlo.
0: Ježišmarja, jak se říká, jsem viděl nějakou citaci, nejhorší je filmování se zvířatama a s malejma dětma. Podpis Robert Rosenberg. To jsem pak viděl, no, to se ale říká, ne, že filmování se zvířatama a s malejma dětma, že to je nejhorší.
1: No vidíš, on kandidoval za nestraníky, přitom vidí celý život jako určitou stranu preferoval.
0: No právě.
1: Nepreferoval.
0: Já si myslím, že byl pro všechny strany.
1: Tak tam byla ta chyba.
0: Dobře, takže Robert Rosenberg nezvítězil.
1: Bohužel ne.
0: Ale my se teď podíváme na ty, co zvítězili. Mm-hmm. Tak, pojď.
1: Takže, herec a moderátor Michal Novotný.
0: To je...
1: Znáš.
0: Náš Michal Novotný.
1: Ano, ano. Náš váš kamarád.
0: Kamarád Patrika.
1: Ano, kamarád Patrika z Alohy.
0: Z Alohy. Kandidoval a zvítězil.
1: Získal mandát v zastupitelstvu Prahy 20.
0: To je, jo?
1: Ano.
0: Je Praha 20?
1: Je Praha 20.
0: Nekecej. My se rozrůstáme.
1: No. A pak si ještě možná řekneme něco k těm zastupitelským mandátům. Já jsem totiž zjistila, kolik oni berou, když ty se dostaneš jako do zastupitelstva. Ono se to totiž tváří jako, že to je strašně lukrativní. A ono je lukrativní, když tě zvolí starostou nebo seš místo starosta.
0: No.
1: Tam je plat 58 až 166 tisíc. Takže jako starosta vlastně si můžeš vydělat víc než poslanec, poslanecký sněmovně, jo. Nicméně jako zastupitel je to prostě dvojka měsíčně.
0: 2000 korun měsíčně. Ty jsi to vlastně řekla hezky, aby lidi nezáviděli.
1: Ano.
0: Přesto říkat takhle výplaty je trochu jako necudný.
1: Myslíš?
0: No jasně.
1: Tak jsou na to tabulky, každý se může podívat.
0: Já vím, ale, no, ale ne, každý to musí říkat do rádia.
1: Tak, komu dalšímu se zadařilo?
0: Ano.
1: Pošťák Ondra.
0: Je. Yeah.
1: No, Martin Kavan, tedy herec alias Pošťák Ondra, uspěl v Davli. Mm-hmm. Hokejový brankář Dušan Salfecký,
0: no,
1: obhájil post zastupitele v Pardubicích.
0: Mm-hmm.
1: Další hokejista Jiří Šlégr uspěl, ano, v Litvínově.
0: No v Litvínově. No. Salfa v Pardubicích, Litvínov, Jiří Šlégr kde jinde.
1: A trenér Alois...
0: Představ si, by Jiří Šlégr uspěl v Třinci.
1: A to by bylo třeskový proč?
0: No, protože patří do Litvínova, ne?
1: Aha,
0: jdeš
1: jo,
0: to,
1: tak to
0: jdeš to, Hadamčík teď?
1: Hadamčík uspěl, taky uspěl.
0: A je to tady.
1: Kravařích na Opavsku.
0: Tam to bylo nejlepší vždycky.
1: Boxer Lukáš Konečný uspěl v Ústí nad Labem. A tím bohužel výčet úspěšných kandidátů z řad celebrit končí.
0: A nebudeme si říkat ten dlouhý seznam těch, co neuspěli.
1: Jo, tak mám tady tři jména, Rosenberga už jsme řekli.
0: Ano.
1: Pak je tam Zdeněk Godla v Chomutově.
0: Kde jinde?
1: Bohužel.
0: Kde
1: bohužel. A Vladimír Růžička taktéž hokejový kouč neuspěl. Nicméně, zavřela bych to ještě jinými volbami, a to okresními volbami v Peru.
0: Ano.
1: Ty se taky konaly teď o víkendu před pár dny. Kde kandidoval za levicovou stranu Ahora Nación muž jménem Hitler Mussolini.
0: Já vím.
1: A podařilo se mu to.
0: Postoupil.
1: Vyhrál. Bude to starosta.
0: Svět je zase v pořádku. Leo Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy
2: 2. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
4: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
3: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: S mým hlasem mi pomohla AI. Paničci, máte doma nemocného mazlíčka a na pořádnou léčbu penízky nestačí? Tak poslouchejte, Penny vám podává pomocnou tlapku. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a Penny vybraným mazlíčkům uhradí potřebnou veterinární péči. A zase bude hezky na tom světě. Tak pamatujte, tlapkyhezkyčesky.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
11: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
13: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
15: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte

Snus Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Zpátky k muzice.

0: je Svět podle Koháka.
1: Ranní show na Evropě 2, přátelé, Jakub Kohák, který právě přišel do studia. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, jsem
3: dobré
2: tu.
3: Dobré ráno.
2: Jsou tu.
1: Je takový zestárlý.
2: Nekecej mi.
1: Na Wikipedii ti přibyl jeden růček.
2: Jezus
1: moje. Dámy a pánové, Kuba Kohák měl v sobotu narozeniny.
2: Je to tak, ano.
1: Je to tak. Jo. A já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Aha. My jsme se dozvěděli, že ty zpíváš teďka v Děti ráje.
2: Je to tak.
1: V halách.
2: Takhle zpíváš.
3: Zpíva,
1: no. No, to mě zajímá.
2: Mám právě. Mám tam část jedné písně.
1: Je možnost tady navnadit, protože to je turné, že by si nabídl něco, nějakou ukázku?
2: To není problém.
1: Tak jestli by si mohl nabídnout.
2: Můžu to, chceš jako, abych zaspíval přímo?
1: Ale opravdu, jestli by si se mohl snažit. Ne,
2: no
1: že
2: tak
1: to jako
2: já se snažím vždycky.
1: Chceš nějaký podkres?
2: Ne, já zpívám takzvaně a kapela.
1: OK.
2: Jo, to znamená, oni říkají, přijdete vy a kapela. Já říkám, ano.
1: Přijde Jakub Kohák a kapela.
2: Tak, ano. Tak můžu začít? Tři, čtyři. Měl bys žít, to každopádně. A měl bys růst a nezůstat na dně. Zasadit strom do své hlíny a postavit dům a v něm byt. Jen tak, jak se má, jenom právě tak měl bys žít.
1: Za mě postup.
2: Děkuji.
1: Já jsem byl dvakrát v porodě.
3: Sakva ne.
2: Já jsem to...
1: Že jo, víš, to no, úplně no. Jako... Ale intonuješ, jsi dobrý.
2: Já jsem to cpal trošku do toho Michala Davida.
1: Je to jako úplně na hraně toho, jestli se to jako dá uznat.
2: Ano.
1: Ale jsi jako přeskočil z toho. No. Jsi takový zpěvecký skokan do vejšky, jak on skočí a ta laťka se takhle jako kinkla, ale nespadne.
2: To je celý můj život.
1: Já ti rozumím. Ne, já podbíhám. A taky to prošlo.
2: No tak.
1: Ale jak bys to zhodnotila? Ty jsi zpěvačka.
3: No tak nebylo to vůbec špatný.
1: Zkus to ty.
2: No.
3: Jako tuhle písničku.
2: No.
3: Počkej, tak jak to bylo, ne?
2: Počkej, já nestartuj motorku a zaspívej to.
1: Počkej, zkus to zaspívat a Katka by mohla udělat druhý hlas.
2: Já už nemůžu, já jsem se vyčerpal.
1: Je to blbý nápad.
3: Já teda se přiznám, že ten muzikál vůbec neznám,
1: no,
3: že mě to minulo
1: a tuhle
3: písničku jsem slyšela úplně poprvé.
1: To nemyslíš vážně.
3: No, přísahám, já znám jenom, nám to vyjde, my se máme...
2: Já než jsem ji nastudovával, tak musím říct, že jsem ji taky neslyšel.
1: Já to znám, já to poznal, to je hezký, a kladem, co to je?
2: To je to za píseň, chtěl
1: bych žít.
2: Ne, měl bych žít tak, jak se má, nebo tak
1: chtěl bych žít, ne.
2: Chtěl bych žít tak, jak se
3: ale
2: má, tak se to jmenuje.
3: O čem vlastně ten muzikál je, Děti ráje
1: na
3: teda?
1: O lásce, ne.
2: No, jak se ho.
1: Jak jiný muzikál.
2: Ona měla ráda jeho, on jí rád neměl a pak se otočila.
1: Z telefonu vám to pustí, ale
2: to je hodné, děkujeme.
1: Odpověď se to pustí normálně, ale no to je ono, ale.
2: A to je takový ten dobrý zvuk.
1: A Katko, jestli bys to mohla odbarvovat jako svahilsky.
2: No takhle jsem to zaspíval přece, ne?
1: Je to tak?
2: No. To jsem tam taky říkal.
3: Jo, jo.
1: No. Dobrý.
2: Že jo?
1: Tak Kubo, tak zítra, papa.
2: Děkuju, na sebe, já jdu trénovat.

0: Michal David, přátelé. Jen tak, jak se má, jenom právě tak chtěl bych žít. Chtěl bych žít. Šest 36. Člověk má občas představu, že by chtěl nějak žít.
1: Ano.
0: Jo. Třeba je taková představa, taková úplně obyčejná představa, že je krásné žít obklopen krásnými ženami.
1: Mm-hmm.
0: Taková prvoplánová představa. U mužů teda. Mm-hmm.
1: U mužů. Hlavně na východ.
0: Hlavně na východ co?
1: Jakoby, no tak na východě je to podle mě víc tak nějak vžitý, jo. Že chtějí žít víc v obklopení žen.
0: Jo, čím dál
1: obklopení více žen.
0: Čím dál víc, na východ více žen.
1: Ano.
0: A přátelé, nebo takhle, může to být i mužů.
1: Uh-huh.
0: Jo, takovým zosobněním prvoplánové představy chtěl bych žít je Love Island.
1: Jo.
0: K tomu já směřuju totiž. My máme ve studiu člověka, jmenuje se David, je to náš tady Benjamínek, generace Z, teenager.
1: Však už ho znáte.
0: Však už ho znáte. A on tady teďka týden nebyl, protože s Tomášem Zástěrou byl přímo ve vile Love Islandu. Davide, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: Tak, totiž normálně s tím kamarádem Tomášem Zástěrou, s tím bývalým přítelem.
1: Tak to bylo zbytečný.
0: Tak jakože to, je to pikantní, že jo?
1: Dobře.
0: Jeli jste prostě, Davide, za holkama na Love Island.
2: Jeli jsme to zkontrolovat.
0: Ne, vy jste jeli za Zorkou. Jako. Tomáš Zástěra jako vlastně partner Zorky, myslím moderátorský, jel za svojí kolegyní na Love Island.
2: My jsme jeli zkontrolovat.
0: A vy jste se přifazil, záminkou bylo, že budete dělat videokontent, ale jeli jste tam za holkama.
2: No tak malinko, no. Tak takhle. Jako, napůl pracovně, napůl za holkama.
0: Tak
2: no.
0: A já vám chci říct až teď obsah telefonu, který jsem měl tady s Davidem,
1: aha.
0: Který byl, moment, já si tady píšu, ve čtvrtek.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem to chtěl říct už ve vysílání, jakoby v pátek, ale...
1: Počkal jsi, až David přijde, abych ho konfrontoval.
0: Abych ho mohl konfrontovat. Mm-hmm. Tak já mu volám a říkám mu, Davide, tak co, jaký to tam je na těch Kanárech s těma holkama?
1: Na vile.
0: Na vile. A on mi říká, no žádná sláva. A já mu říkám, našel jste si někoho? A on... Tak Leoši, musím vám říct, jsou tady samý důchodkyně, bydlíme prostě na hotelu a jsou tady Němky, Bulharky a všechno 80+.
2: No malinko jsme to nevychytali, no. Pan Zástěra totiž chtěl hotel 18+, a já říkám, no tak to by mohlo být zajímavý 18+.
1: Jo, aby tam nebyly děti.
2: Aby tam nebyly děti, no.
0: Jo, ale... takhle.
1: Adults only.
0: Já myslel, že 18+, že to je jako jeho preference.
2: No já jsem se taky myslel, ale ten hotel jsme to nějak nevychytali moc, no.
0: Takže tam byli skutečně všichni 18+.
2: Bylo to, ano.
0: Hele, a nepřekoukli jste se, ono totiž Achcen a Achcik zní podobně.
1: To se plete.
0: To se plete. Vy jste si normálně zaklikli na bookingu 80+.
2: Špatně, no. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: Sound of Silence. Tak nebudeme dělat další moderátorský oslý bustek, prostě normálně se vrátíme do Vily Love Islandu, kde byl náš tady kolega David Jordán, teenager z generace Z. Normálně nás tady natáčí, ta videa, co vidíte většinou na Instagramu, točí on, tím, že tady takhle stává s náma, tak máme ta videa. Dřív samozřejmě se to řešilo tím, že byla nějaká kamera tak nějak jako ve stativu umístěna a natáčela všechno. To se děje i na ostatních stanicích, proto mají ta videa taková pěkná, stabilní, my to máme roztřesený, ale to nevadí. Zase tady máme o jednoho člověka navíc. Davide, byl jste s Tomášem Zástěrou ve Španělsku.
1: Na Kanárech.
0: Na Kanárech přímo.
1: To není jenom Španělsko, to jsou Kanáry.
0: Ano, byl jste hlavně ve Vile Love Islandu. Katka říká hned, moment, jak je na Kanárech, teďka hned jsi to googlovala.
1: No jistě. Tak říkej. Tam je hezky, ne? Tam je stabilní počasí.
2: Bylo 25 stupňů sluníčko, fantastický.
1: Takže opalovačka. Teď takhle jakoby v půlce října, ideální destinace.
0: Zínová dovolená ideálně, my budeme ale v práci. Takže Davide, vy jste s Tomášem Zástěrou do Vily Love Islandu, ale byl jste prostě v hotelu ubytován s důchodci.
2: Je to tak.
0: Slyšel jsem, že tedy, jak vás tam brali?
2: No, bylo to takový zajímavý, protože teď jsem si říkal, jestli pana Zástěru beru jako mýho tátu, mýho přítele.
0: Mm-hmm. No, vy jste nám říkal něco jiného.
2: No, tak a pak, když jsme se dostali k bazénu, tak pro mě bylo zajímavý, že jsem toho viděl tolik, co jsem v životě neviděl.
0: No, konkrétně?
2: Prsa.
0: Ne, to jste neříkal tady.
2: Pak jsem viděl samozřejmě přirození, že jo?
0: Ne, to jste taky neříkal. David říká, no, oni si mysleli, že jsme gejové.
2: Mm-hmm. Tolik, tohle myslíte?
1: Pochopitelně.
0: Jo, jakože jste byli spolu bazénu.
2: No, je to tak.
0: Ale
2: no.
0: Pak jsem nepochopil tu větu, kterou jste právě říkal. Vy jste řekl, tolik pindourů jsem neviděl za celý život.
2: Tam všichni byli ve splavě, že to byl nějaký trend, já jsem se dokázal představit.
0: Počkejte, oni byli u bazénu, ty návštěvníci bez splavek?
2: No přesně, tak tam byly i bazény jako bez splavek a s plavkama, ale i ty s těma plavkama, tak tam byly bez splavek.
1: Ale to je novinka, protože dřív tohle se vydával na pláži u moře, jo? Že vždycky byl jakoby nějaká výseč, kus pláže, kde jakoby se toto dělo, ale jako takhle u bazénu hotelovýho.
0: Co jste to vzali za jako hotel? Jako, že takhle, jak se to jmenuje ten hotel?
2: Já si to radši ani nepamatuju.
1: Tady to je Hotel Paradise.
0: Ale a byli jste aspoň opravdu v té vile, co se natáčí?
2: Jo, tam byli dokonce všichni oblečení teda.
0: Tam vlastně byli nejvíc jako cudný.
2: Je to tak, no. Ale vila byla krásná. Jako. Taková hodně do schodů byla.
0: Hodně do schodů.
2: No, mají no to náročné.
0: Katka vám nabídla takovou věc.
1: No tak já jsem říkala, že David je přesně ve věku soutěžících Love Islandu, tak jsem se ho ptala, jestli tě náhodou nechtěli lanařit jako bombšeláka.
2: No snažili se o to.
0: Zorka.
2: Jako, no ta dělala všechno pro to, jak neodletěl. Mm-hmm. Všechno pro to dělala. Nechtěla mě odvíct na letiště a nakonec jsme jí prostě utekli. A ale, jsem říkal, mám na to ještě čas.
0: Ale Davide, máte na to postavu. Máte na to obličej. No. Máte na to obličej, jako...
1: Hezký seš, a já nevím, jestli seš dostatečně vysekanej na to, aby si mohl být v Love Islandu.
0: Dokonce máte i přítelkyni v Brně, takže vlastně dá se říct, všechny propriety pro návštěvu Love Islandu jsou ideální.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
4: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
5: Pozor, pozor! AA Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
6: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4 000 aut i hned k odběru.
5: Auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
6: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Proč se culíš?
8: Protože budeme krásný.
7: To už přece jsme.
8: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
7: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
8: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
9: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
13: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 6 hodin, 52 minut. Mám teďka takovou blbou jako historku.
1: Je, super, ty mám nejradši.
0: Je to taková hovadina, ale.
1: No, tak ještě lepší.
0: Takhle. Byl jsem v zákulisí koncertu Moniky Absolonové.
1: Ano.
0: No, je to už 10 dní stará zpráva. Teď jsem se na to vzpomněl o víkendu, že jsem to neříkal do vysílání. Je to úplná blbost, ale jo. Je jedna slavná maskérka v Česku, která se jmenuje Margita Skřenková.
1: Ano.
0: Ty znáš?
1: No, mě líčila několikrát.
0: Nekecej.
1: Margita je super. Ta dělá nádherný make-upy. Myslím si, že dělá superstar, ne?
0: Ano.
1: Ano.
0: Ale že koliko se známe jménem naše maskérky, super. No. Tak to je samozřejmě lepší pro příběh. Říká se jí Margitka.
1: Ano.
0: Ale jmenuje se Margita Skřenková. A my normálně stojíme v zákulisí a najednou vidím v jejich očích takové napětí. Tak se na ní podívám a ona mi říká, čověče, teďka mi něco došlo. A já říkám, a co ti došlo? Mně došlo, že kdybych si vzala Štefana Margitu, tak bych se jmenovala Margita.
1: A já jí, bych šla.
0: Počkej, a já jí říkám, a to ti teď došlo, bra? Jo. Jako teďka Monika Absolonová zmínila, že vlastně dneska večer jsou Tálie, říkám, bylo to minulou sobotu,
1: ano. Jo.
0: A že její kamarád Štefan Margita tady dneska není, protože je nominován na Tálii. A potom tu Tálii mimochodem vyhrál. Tak mě to došlo a říkám, teďka ti to došlo, jo, po všech těch letech, co jsi v showbiznisu. A ona, jo. Teď mi došlo, že kdybych si vlastně vzala Štefana Margitu prostě za manžela, že bych se jmenovala Margita.
1: To je teprve showbizový jméno.
0: To by byla ale nádhera.
2: Pro jedinou kapku rosy mezi stébly dvěma, pro ty koruny stromů.

pro okamžik, kdy dovede můza přetavit solo v duet. Pro árietu od Caruza dnes a denně léčím své rány. Zas pro Petrárkovy sonety, zas pro Gogénův úlet. I okovy na nohou se proměnily na květy a s těmi do všech.

0: Slavná árie, která se v originále jmenuje Caruso. Jaká to nádhera, Štefan Margita a Marta Kubišová, co my tady hrajeme za písničky?
1: Teda to hudební oddělení, to jede bomby.
0: No, to je teda, a počkej, to ještě nevíš, co nás dneska čeká.
1: No to nevím.
0: To by si jako by věděla, co nás dneska čeká. Tak co jsi dělala o víkendu?
1: My jsme včera slavili narozeniny naší dvouletý Liušky, takže sobota byla v duchu velkého úklidu.
0: Ano.
1: Neděle byla v duchu velké oslavy. Jo, a počkej, to můžu říct. My jsme ráno dělali čaj a to jsem si napsala. My máme totiž teďko takový čaje,
0: no,
1: který mají v sobě ukrytý moudro. Něco jako takový ty čínský koláčky štěstí, když ho rozlouskneš. Tak já jsem si to napsala, jo. Moudrost včera ze včerejšího čaje raního.
0: Mm-hmm.
1: A je to dobrý. Radost hledej uvnitř, vně najdeš vždy jen potěšení.
0: To je dobrý.
1: To je dobrý, ne? Takový jako moudrý.
0: To je dobrý.
1: No, takže včera jsme prostě hledali radost uvnitř nás.
0: Moje žena mi dala nedávno cukr.
1: Mhm. A?
0: Takový ten cukr, co se dává.
1: Jo.
0: A na ně bylo psáno less is more. Hmm. Že méně je více.
1: Jo.
0: Jo? A já. Děkuju. A ona. Schovej si ho. A co jsem udělal já?
1: Schoval jsi ho.
0: Schoval jsem si ho.
1: To bylo k těm 50 nám.
0: Ale tak není to špatný dárek. Hmm. Jako inspirace.
1: A kdy ti dá bič?
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticket Master.
5: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
6: nebudeš štít jinak.
5: Předobědová i poobědová pohoda.
6: Jak jsi to říkal?
5: Že předobědová i poobědová pohoda.
6: A je to pohoda. Pohoda.
5: Já to jsem teď říkal.
6: A je to tak.
5: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
6: Na maximum.
7: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
5: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
8: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
5: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
9: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď jsem.
10: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
9: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
10: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Zpátky do minulosti. A pojď.
1: Zpátky do minulosti.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak to ve skutečnosti vypadalo o víkendu na Velké Pardubické.
3: Jedem, pojď, hele, vidíš to, jak tam, ten migá.
2: Hele, už za chviličku se poběží ten hlavní dostih, Velká Pardubická.
3: Sadil jsi Staniko?
2: Mám sazeno, ale...
3: Počkej.
2: Čečně se chci na záchod, ještě skočíme, pojďme na záchod rychle.
3: Tak jo, a kde to tady je? Počkej, to musíš tam doprava, jo, dobrý.
2: Já jsem zvědavý, jak to dneska dopadne.
3: Já taky.
2: Hele, ty vidíš tam toho kluka?
3: No.
2: Ty jo, ale takový kluk, veď, malej, a jaký ho má? Co?
3: No. Hele, chlapečku, kolik je?
4: Já nejsem chlapeček, já jsem žokej Váňa.
1: Ranní show Evropy 2.
0: Tak jsme zazpomínali na slavného vítěze Velké Pardubické. Mimochodem, jsem se tady otevřel Blesk a píšou tady, že ten
5: Donoghue
0: obhájil loňský triumf ve Velké.

0: překážkového dostihu v Pardubicích ovládl stejně jako loni irský Kryan Keith Michael Donoghue.
1: Prostě profík.
0: Jak se jmenuje?
1: Donoghue.
0: Donoghue. Jseš nejlepší.
1: Nebo nevím, ale já snažím se to přečíst nějak, aby to znělo.
0: Donoghue.

0: Velkou Pardubickou po druhé za sebou vyhrál irský kůň, na loňský triumf Stumptowna navázal desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval jockey Keith Michael Donahue.
1: Bylo to dramatické, tam se, ty jsi to viděla, s dětma jsi to viděla?
0: V cílový rovince se rozhodovalo.
1: Tady to píšou, ve strujícím finiši. Teď to jméno toho jockeye.
0: Keith Michael Donahue.
1: Donahue. Ve strujícím finiši Donahue těsně předčil Jana Faltejska na Goodfrayovi. Mm-hmm. Citace. Začíná nová irská éra, je to opravdu fantastické. Terén byl vlhčí, ale kůň...
0: Ano.
1: ...si s tím poradil skvěle. Mm. Podrama. Rozpíval se trenér Cromwell Gavin nad desetiletým irským valachem, který navázal na loňského šampiona Stumptowna ze stejné země. To si říkala?
0: Ano.
1: To si říkala. Jockey z Irska na závodišti v Pardubicích zopakoval kousek Petra Gema, který jako dosud poslední cizinec obhájil vítězství. V roce 2004 triumfoval dokonce po čtvrté v řadě. Dnes už bohužel ochrnutý Němec ještě na jaře plánoval letošní ročník Velké Pardubické navštívit, ale nakonec se v pedoku neukázal. Že by ani irský král Pardubic už otěže nepustil a vládl podobně jako legendy Váňa či Faltejsek. Mimochodem Váňa a Faltejsek, jo. Tady jsou fotky obou a je tady napsat titulek. Faltejsek rekord nezlomil, Váňa vládne dál. Mm-hmm. Ani druhý pokus dorovnat rekordmana 73-letého Josefa Váňu. Jan Faltejsek 43 nevyužil. Na osmý triumf z Pardubic si musí minimálně rok počkat. Citace, beru to, jak to je, udělal jsem všechno proto, abychom vyhráli, ale prostě byli lepší. Smutnil stříbrný žokej. Tak ten, co prohrál.
0: Jo.
1: Mohl vyhrát po osmý.
0: A měl to těsně teda, no.
1: Smutnil stříbrný žokej s koněm Godfrem, jehož tým si vydělal za druhý flek 1,1 milionu plus další bonusy za dva jiné vyhrané dostihy. To ale Faltejska už příliš nezajímalo. Tady píšou.

0: Takže Váňovi je 73. Hustý.
1: Hustý.
0: Příští rok se vrátí, doufejme.
1: No snad. Leoš Mareš, Katka Říhová.
0: Show Evropy 2. Ale tyhle ty věci, jak ty lidi odejdou, to jsou prostě takový ztráty. Jo, vem si. Váňa by měl jezdit dál na, to, na těch konících.
1: Ano.
0: Jágr, doufujeme, že se ještě vrátí na led. Rozumíš?
1: No, jako já s tím počítám.
0: No a God musí začít zpívat.
1: To jo.
0: Jako to ne, tohleto, tyhle ty důchody prostě vůbec. Všichni tři se musí vrátit. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Čtvrt na osm, Evropa 2 a zprávy.
1: Dobré ráno, státní volební komise dnes projedná výsledky víkendových voleb. V nich bylo zvoleno 5 senátorů a o dalších 22 se rozhodne až z kraje víkendu ve finálových duelech. V komunálních volbách byly tradičně nejúspěšnější nezávislí kandidáti a jejich sdružení. Do Česka se vrátí babí léto. Po chladnějším začátku týdne se opět prosadí slunečné počasí. Nejtepleji bude ve čtvrtek a v pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Teď má slovo Zuzka.
2: Na železniční trati z Prahy na Benešov bude do 3. listopadu omezený provoz mezi Pražskou Uhřiněvsí a Říčany, případně Strančicemi. Vlaky budou kvůli výstavbě dálničního Pražského okruhu v tomto úseku jezdit po jedné koleji. Některé regionální spoje se kvůli tomu zkrátí. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V Ostrově začal dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana. Letos nabídne víc než 40 soutěžních snímků, premiéry i setkání s českými filmovými a televizními tvůrci. Jedním z hlavních témat festivalu je postava pana Tau. Jelikož letos uplynulo 60 let od vzniku prvního scénáře z pera scenáristy Oty Hofmana. Letošní 58. ročník festivalu dětských filmů a seriálů potrvá do 16. října. Evropa 2, kde to stojí? Bouralo se na D1 na 205. kilometru a fronta už začíná na kilometru 216 a prodlužuje se. V Brně je pak zavřený Pisárecký tunel, v okolí tunelu čekejte kolony. A na D6 z Karlových Varů do Prahy na 14. kilometru začíná kolona až k uzavřenému sjezdu na Kladno, tam se zdržíte 15 minut.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
1: Na většině území dnes bude oblačno, srážky se ale objeví spíš výjimečně, s větší pravděpodobností na horách na severu, v polohách nad 1200 metrů se může objevit i sněžení. Večer se bude na většině území obloha vyjasňovat, teploty dnes mezi 10 a 15 stupni, tepleji až 17 stupňů bude na jihu Moravy. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 pokračuje pondělní ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou.
0: Je pondělí 7.17. Naříďte si budíka.
1: Ve mně hrklo.
0: Ve mně taky. Za 24 hodin jdeme na to. Myslíš, že někdo teďka jako přemýšlí a říká, dobře, tak zítra budu v tomhle čase tady, budu volat. My vám držíme palce.
3: Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: Partnerem ranní show jsou interiérové dveře Prim. Prémiové dveře pro moderní bydlení. Více na www.prum.cz.

0: 7 hodin 20 minut posloucháte ranní show na Evropě 2, to je první ranní show povolební.
1: Ano.
0: Takže to máme za sebou. Ty billboardy, které jsou všude, teď už nemusíme sledovat, nemusíme se s tím...
1: Už jsou neaktuální.
0: No, co se týče voleb, můžu říct takový postřeh, který jsem měl během víkendu. Jedna padi se vyjádřila v tom smyslu, že chodí volit v sobotu.
1: Mm-hmm.
0: Jo?
1: Mm-hmm.
0: A mně se líbí ten důvod. Citace. Můj muž trvá na tom, že nesmíme chodit volit v pátek, protože v noci se v tom určitě někdo bude hrabat.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
11: Chceš válku? Tak tady máš válku.
10: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
12: Všude kolem jsou žraloci.
10: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
14: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
15: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
14: A co je Chytrárt?
15: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
14: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
16: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
17: Perete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
18: You have to be ready.
17: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
19: This is Street Fighter!
17: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
5: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
14: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už dnes v časopise Ona dnes.
6: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly.
18: Speciální host Jakub Kohák z vracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
20: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

0: 7.28, posloucháte ranní show na Evropě 2. Dneska bude česká volba, která nás čeká, taková školoprcká. Bude to totiž o chybách v psaném projevu.
1: Chyby v pravopise.
2: Česká volba na Evropě 2.
0: Za minutu půl osmé ranní show na Evropě 2, ve kterém slově udělají Češi vždy chybu, i když už si stokrát zjišťovali, jak se píše správně. To bude obtížné vysvětlovat jako do rádia, protože já to vidím před sebou napsané tady a je to jasný, že to vidím tady napsané.
1: Jo.
0: Myslím, že kdyby to byl post na Instagramu, taky jasný, v rádiu blbý.
1: A budeme říkat spíš tu špatnou variantu, anebo tu správnou?
0: No ono zase, když to vidíš napsané, protože to ještě ke všemu obsaným projevu, jo, tak je to jasné, ale v rádiu to bude znít divně, takže to možná jako prosvištíme.
1: Dobře, no. Dobře. Já jsem si třeba dneska zrovna shodou okolností googlila, jak se píše zkrat, protože tady jsem si připravila jakou zprávu do zpráv, že v indickém letadle vybuchla powerbanka a že to bylo kvůli zkratu.
0: No.
1: A přišlo mi v tom textu na nějakých novinkách, bylo napsáno zkrat se s, a já jsem říkala, to mají určitě špatně, to je divný slovo.
0: No.
1: No a je to se z.
0: Mají to blbě?
1: Teď nevím, jakou jsem, no vidíš, já nevím.
0: No ty jsi řekla, že tam v tom článku bylo zkrat
1: se s. Měli zkrat se z a to je správně. Měli to správně a mě to překvapilo, že to je se z správně. No to je prostě ono, pane bože.
0: No ne, počkej, buď v pohodě. Já jsem zase byl o víkendu na koncertě Terezy Kendlové a tam byl playlist písniček. A koukám na ten playlist a druhá písnička byla Presumpce neviny. A já jsem si říkal, mají to blbě, presumpce nevinny, mají být dvě nevinny.
1: Ano.
0: Ale než jsem začal dělat chytrý, jo, tak jsem si to radši vygoogloval. A zjistil jsem, že to mají samozřejmě dobře.
1: Takže jedno ne.
0: Je to jedno. No. Presumpce nevinny. No ale teda pak tam byla písnička, která se jmenovala Věř mě. Jo, ta byla předposlední. Věř mě.
1: Mm-hmm.
0: A tam měli M a E s háčkem. A to měli blbě teda.
1: To, tak jsi se upokojil.
0: Upokojil. Věř mě, ale tam opravdu má být.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: 7 hodin 34 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2 a já bych s dovolením dala na chviličku stranou českou volbu, kde jsme se bavili o strašně zajímavém tématu a to jsou prostě pravopisné chyby.
1: Myslíš si, že lidi vydržej neřešit pravopisné chyby, přitom takových pěkných 5 pravopisných chyb máme v žebříčku?
0: No já si právě myslím, že to je tak strašně zajímavý, že si na to lidi počkají, takže to proložíme něčím méně zajímavým.
1: Prostě školoprcká česká volba. No. To je skutečně bizarní. Ano, to můžeme říct, na páté místě je bizarní, jo? Že lidi píšou bizardní. Já to taky někdy říkám bizarní. A když to píše bizarní. Jak říkám, dneska to bude ta česká volba, bude šťavnatá.
0: Tak na tu šťavnatost si teda chvilku počkáme, protože já bych tě chtěla konfrontovat s tím, co jsi otevřel před chvilkou, před písničkou, právě v rámci české volby. Ty jsi řekl, že jsi byl na koncertě Terezy Karndlový, což teda pro mě není tajemství, já jsem to viděla samozřejmě na Instagramu.
1: Ano.
0: Jak jste byli oba dva v bílém s Terezou.
1: Ano.
0: Jako nějací manželé skoro.
1: Tak počkej, tak teď jsi mi teda nahrála.
0: Jo.
1: Teď jsi mi teda nahrála.
0: Co jsi tam dělal?
1: Počkej, Tereza mě pozvala, abych zaspíval nejlepší nápad s ní.
0: Ano.
1: A byli jsme v bílém, což teda vlastně, já jsem dostal fotku, co budeme mít na sobě, že je celá v bílém, tak jsem si vzal taky něco bílýho a ty říkáš teda ve svatebním. Před tou naší písničkou byla písnička, která se jmenuje Jméno.
0: Ano.
1: Jo, a já jsem se koukal na ten playlist, to jsem říkal, říkám, aha, tak jdu po písnice Jméno. A neznal jsem to.
0: Taky neznám.
1: Tak neznal jsem. Tak jsem si to hned jakože dal do Spotify, abych jako věděl, po čem jdu, abych to neprošvihnul. A zjistil jsem, že to je svatební píseň.
0: Aha.
1: A proto tady beru do vysílání, s dovolením bych pozval sem Martina Ciláře, svatebního DJ.
0: Nejlepšího svatebního DJ
1: na světě.
0: Martin. Málo se to říká.
1: Martine, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: A ty jako svatební DJ, teď tě budu konfrontovat. Znáš písničku Jméno od Terezy Karndlový?
2: Bohužel neznám.
1: Tak vidíš, jak ona opravdu není známa. Já jsem se totiž Terezy ptal, co to je za písničku, a ona mi říká, no my jsme ji nikde nevydali. My jsme ji udělali díky tomu, že vlastně René mě po 8 letech požádal o ruku. Nikdo to nevěděl, my jsme to skrývali, bylo to jako tajné. A tam se to nějak oznámilo, možná to lidi ví, neví. Nicméně, my si tu písničku dáme a přátelé, poslouchejte ten text, jako... Jako, hele, to je...
0: tam všechno.
1: Počkej, tam je to je svatební. Já teda musím říct, že já nejsem objektivní, že Terezu Karndlovou samozřejmě mám v srdci a na radaru celý život. Ale ta písnička, Martine, to je tvůj budoucí svatební hit.
2: Poslouchej. Jsem chtěl říct, že od teďka poslouchej, to možná budeme hrát.
1: Poslouchej.
3: Když lustruje tvý jméno, pro který bude žít,

0: Krásný, ale já musím říct, že ze svatebních songů mám radši Highway to Hell, to je taková víc vypovídající. To je krásná písnička.
1: Jakože, dej mi svý jméno.
2: Je to krásný, jsem zvědavý, jestli od příští té svatební sezóny, kdy to teďkon ty nevěsty poznali, tak jestli na to třeba budou chtít nastupovat, protože to je vlastně jediná, nebo ne jediná možnost, ale asi ta nejlepší možnost, aby vyzněl ten text, kdy ta nevěsta přichází k tomu oltáři, čeká tam na ní ten její budoucí nastávající a ona říká, dej mi svý jméno.
1: Budu ho na odiv
2: budu
1: dávat.
2: Ho na odiv dávat.
1: No hele, takhle, pod náma hraje konkurenční skladba. Myslím, že pan Mendelsohn to má jako v suchu, jo? Že to bude těžký porazit tohle.
0: No ale tady nejsou žádný slova.
1: Tak skválně, zkus. Jak...
0: Dlouhá je dnešní noc a ta da da da da da.
1: Já tě musím využít jako zpěvačku, Katko.
0: No.
1: Totiž, po té písnice jméno, tedy na koncertě Terezy Kendlové zazněla písnička Nejlepší nápad a to je taková osobní věc mezi mnou a Katkou, že protože Tereza Kendlová žije ve Španělsku, tak na všech vystoupeních, na starých peckách, na Silvestra, normálně tak. Na koncertech, tak ty zpíváš, Terezu Kendlovou.
0: No, já už jsem si tu písničku trošku přivlastila.
1: Přivlastila. Je zase po letech, já úplně jsem to včera, v sobotu jsem to zpíval a říkal jsem si, tak kde je Katka, ty jo?
0: Je to jiný, vej.
1: Je to jiný, takže teď je ta naše chvíle. Jsi připravená?
0: Vypně ten svatební pochod pro Boha.
1: Ne. No, já k tomu můžu dát ještě jako příběh.
0: Ano.
1: Když skončila písnička jméno, nebo když hrála jméno, tak já jsem se připravoval na nejlepší nápad, jo. A já měl najednou strašnou paniku. A já jsem si nedokázal vzpomenout. To je klasika. Normálně jsem nevěděl, čím to začíná.
0: Já to chápu naprosto.
1: Prostě 15 vteřin do výstupu a já nevěděl, jak to začíná, ne? A vedle mě stál Marty Till a říkám mu, Marty, rychle, vygoogluj nejlepší nápad, text a on, co, a dělej, já nevím, jak to začíná. A on, takhle se mu třásla ruka, nejlepší nápad, text a ty to vyjelo. A tam byla první věta, dávno už je ve všech knihách. A já na to koukám.
0: To neznám.
1: Pět vteřin do začátku a teď já, ne, to tak není, ale... Takhle to určitě není, to je blbě, ale už jsem nevěděl, co s tím... Tak jsem vstoupil na tu stage, ona mě uvedla, no a začala písnička a já. Dávno už je ve všech knihách to, co mi řekl ten Marty. A pak to skončilo a říkám, ty plá, to není možný, tak jsem šel prostě dozadu a zjistil jsem, že to je samozřejmě jinak, že jo?
0: No, no to je text toho, co tam zpívá ta žena, že jo? Dávno ne. Už je ve všech knihách psáno.
1: Ne, to je můj text, ale jo. Jinak.
0: A co tam je? Nevíš, viď? Teď... Já ti poradím, příště, až si máš vystupovat, napiš si to na ruku, já to tak taky dělám. Pak se nenápadně podívej, jasně.
1: Tak počkej, vyzkoušíme to.
0: No.
1: Mě to najede v momentě, kdy to začneš zpívat. Takže živě s Katkou Říhovou. Martin to vygoogloval zatím, říkej.
2: No opravdu je tam napsáno, tohle už je ve všech knihách psáno.
1: Počkej, tohle už je ve všech knihách.
2: Ano.
1: Tohle už je ve všech knihách.
2: Jo, jasně.
1: Tohle už je ve všech knihách, je správně.
2: A ty, jak jsi to teď řekl, tak mě přišlo, proč to říká, teď to tak přece začíná.
1: Ne.
2: No, nezačíná, no.
1: Tohle už je ve všech knihách, je správně a Marty mi říká, dávno už je ve všech knihách.
0: Jo.
1: Tak jdem. No, to je jasný. Katka Zíhová, přátelé. Aha. Hala, a jdu. Dávno. Tohle už je ve všech knihách.

Byla si si jistá, zbalila si svoje věci a stala vista, zbyla tu jen bysta a spousta místa, ta bysta je má hlava, oddělená od těla, teďka zrovna vzpomíná, jak si tu seděla a v zrcadle vidí, jen tělo bez duše, muži jsou

nejhorší je, že ti vlastně rozumím, tolik věcí kolem tebe vystačit ti neumím. Někdy je to fajn užívat si svobody, jindy je to vězení, bez chleba a bez vody. Vidě 2 plus 1 sedím, 1 plus 0, samotu mám na návštěvě, ani se nezula. Ani parta lidí náladou nepohnula, místo oken pancíře a místo dveří žula. V místnosti je ticho a je tak strašně.

0: Živie Katka Zijová a Luboš Bureš.
1: Hezky jsme zavzpomínali na koncert Terezy Kendlovy.
0: No tak Tereza tady nebyla k dispozici, ale já vlastně no. To mnohem častěji zpíval s tebou, než...
1: No, v posledních letech už ano.
0: Poslední. Mimochodem...
1: Nemá se Tereza stěhovat do Španělska.
0: Ta písnička je 23 let stará a mě až třeba předloni někdo říká, a víš, jaká je touha včel? A já, jaký? Na co se ptáš? A on tam je v tom textu je přece vůně růží a touha včel. A já, touha včel je co? A oni říkají, co myslíš, že je touha včel? A já, aha, jo, chápu.
1: Já myslím, že takhle to není.
0: A ty myslíš...
1: Je to opilovat, ne, touha včel.
0: Opilovat, klidně tomu říkej opilovat. Až dostaneš pigáro. No, mimochodem, když jsme teda u toho zpěvu.
1: No.
0: S Terezou Kendlovou, tak já jsem dal vlastně tuhle tu písničku na Instagram. Tam se strhla taková prostě, takový příkop nenávisti. Já jsem si to normálně otevřel v 7 ráno, když jsem se probudil. Jo, a tam prostě bylo, tam normálně byla jedová chýše. Že říkám, já to té Tereze nemůžu udělat. A normálně jsem vypnul komentáře a musím ti říct jednu takovou věc, jo. Je strašně zajímavý ten algoritmus. Nazbíral od 2 ráno do 7 370 tisíc hlídnutí a od té doby, co jsem vypnul komentáře a lidi nemohli psát jedový věci, tak se zmenšil ten dosah. Normálně to začalo padat, že normálně ten algoritmus to normálně podporuje v nás. My když prostě píšeme komentáře a je tam prostě ten hate, tak to prostě letí tím prostorem a jakmile si zakázal lidem tam posílat ty negativní věci, tak ten algoritmus řekl, tak OK, tak tady už je to nuda. Ano, má se na to vykašlal, na to video. To
1: pojďme zajímavý. Hejtovat algoritmus.
0: No nicméně, mě by to zajímalo jako z pohledu zpěvačky, mě to totiž samotného zajímá. Já když jsem tam byl na tom koncertě a viděl jsem, jak Tereza si jako dospívává, ona dospívává živě, tam vlastně druhý hlasy a další věci, byla taková kombinace prostě živýho zpěvu a přetočených věcí. Tak ty jako zpěvačka, jak jsi to hodnotila, že tam lidi psali, že to byl playback a tomu se neříká, ale playback.
1: Já jsem to samozřejmě viděla, no? A viděla jsem i tu snůši těch hejtů, jedová chýše, to je hezký. Viděla jsem to a samozřejmě je to tak, že pokud za sebou nemáš back vokalistky...
0: Tam zboristky nebyly.
1: Ano, tam byly tam tanečnice, byla tam výpravná show, ale ty prostě, aby to nebylo suchý, aby tam nebyl jenom ten jeden hlas, tak tam samozřejmě do toho podkresu máš nahraný další hlasy.
0: Ano, jako teďka a mimochodem, teďka Zoo tam měla taky.
1: Já jsem tam taky měla druhý a třetí hlas a to tam měla samozřejmě Tereza, protože chtěla, aby to bylo krásný, takže... Chápu, tak. Že prostě lidi, kteří tomu zase tolik třeba nerozumí, no. Tak je to pro ně voda na jejich mlín a kdo chce psa být, hůl si vždycky najde.
0: Takže kdo psal, že to je playback, tak je to hovadina.
1: Tak jako je to playback, ale a co jako? Je tam prostě nahraný nějaký hlas, ale do toho se živě zpívá.
0: Ty nemůžeš vlastně zpívat všechny hlasy, to nejde, když nemáš sbor.
1: To je dobrá otázka, jestli to jakoby jde, fyziologicky podle mě ne.
0: Chuck Norris by to dokázal zpívat sám sobě sbory, druhý a třetí hlas.
1: Ano. To souhlasím.
0: A já mám jenom závěrečnou jakoby takovou suvku. Moje dcera viděla to video.
1: Mm-hmm.
0: Jo. Já jsem jí to pouštěl, ona říká, ukaž mi to, ty jsi byl v práci, tak jsem jí to pouštěl. Na telefonu a vedle seděla manželka. A dcera na to koukala, na to video, a říká, to je tvoje sousedka? A já na ní koukal a říkám, jak tě to napadlo? A ona, já nevím, tak je to tvoje sousedka? A mně došlo, že naštěstí neřekla, Alex, to je ta tvoje sousedka.
1: Jo, ke který chodíte, když maminka je na kosmetice na hlídání.
0: Ještě, že to tam nedala, že neřekla, to je ta tvoje sousedka.
2: Leoš Mareš, Katka Zíhová, ranní show Evropy 2. Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už dnes v časopise Ona dnes.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina Pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
3: Pozor, pozor! A auto už pětkrát v Praze.
5: Ano, přesně tak. A auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
3: A auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
5: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
9: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
2: Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka.
10: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: Hudba na Evropě 2.
1: Ano, ano. Česká volba na Evropě 2, dojedeme teda ten pravopis, jo? Za minutu 8 třeba má někdo češtinu od 8.
2: Jo, myslí, tak má se třeba... to bude hodit a zachráníme mu kůži.
1: Myslíš si, že má někdo v pondělí v 8 jako první hodinu češtinu?
2: 100% ano.
1: To je teda hnus.
2: Přece se nebudou dávat v pondělí na první hodinu tělák.
1: Představ si, že prostě opravdu jedeš celý víkend, celý školní rok a víš, že máš v pondělí v 8 češtinu, tyjo. OK, ve kterém slově udělají Češi vždy chybu, i když si už stokrát zjišťovali, jak se píše správně. Už jsme říkali páté místo, bizarní, lidi tam dávají D.
2: Jo, není to bizarní.
1: Ale bizarní se říká totiž.
2: Jo.
1: No, ty neříkáš bizarní.
2: Ne.
1: To je bizarní.
2: Já říkám, to je bizár.
1: No dobře, ale kdybys to chtěla říct celý?
2: Tak by řekla bizarní.
1: Řekla?
2: Nevím.
1: Protože to je bizarní, se neříká. To no. Slyšíš?
2: Asi ne, no.
1: Katko, jsi hrozně milá. Použij, prosím, toto slovo ve větě. Říkej.
2: To, co říkáš, je trošku bizarní. A je tam to D.
1: Je tam D. V tom je ten trik, že tam je to D, ale v psaném projevu ne. Čtvrté místo, podobná věc, standardní.
2: Ježišmarja. A je to standarda nebo standarta?
1: No, ty řekneš, že to je standardní, řekneš tam to T,
2: no.
1: Ale píše se D, standardní.
2: Aha.
1: Je standard,
2: jsou takový chytáky.
1: Standard ta T je jenom ta vlajka. Třetí místo, spontánní.
2: Ježišmarja. Doufám, že jsou tam aspoň dvě N.
1: Ve kterém slově udělají Češi vždy chybu, i když už si stokrát zjišťovali, jak se píše správně. No, spontánní je normálně s dvěma N.
2: Jo.
1: Spontánní. A lidi prý píšou spontánní.
2: Jo. Víš, neměl bys si tu svoji inteligenci dávat tolik na obdiv.
1: Dobrej for.
2: No.
1: Dávám jí hodně na obdiv.
2: Trošku jo. Teď tady jako dost flexíš. Tak co tam máme dál?
1: Druhé místo. Tohle je těžký, takhle jako když to není napsaný, ale budeme to říkat. Výjimka.
2: To si, v tom si vždycky musím udělat jasno a říkám si, že to je ten opak toho, co by mi přišlo,
1: ano,
2: že je správně, ale pak si vždycky říkám, není to od toho, že tam je jímka. Jímka je na,
1: ano,
2: zachytávání prostě.
1: Hoven.
2: Hoven. Takže tam je krátký i.
1: Ano, je to výjimka, i když to zní a vypadá divně, ale vždycky říkám, zkuste si představit jiná slova, která vlastně vznikají stejně. Tam ta chyba vás nenapadne a to je výšivka nebo výhybka.
2: Ano.
1: To je stejný.
2: Máš hezkou pomůcku. Máš... Lepší než já. Já si říkám, že to je naopak, než si myslím.
1: Počkej, ale...
2: To máš podložený aspoň něčím podobným.
1: Ale ta tvoje myšlenka je skvělá třeba u partnerských hádek. Jo? Že vždycky si myslíte něco, jak je to přesně naopak. A to se týká vás i vaší partnerky. Takže vlastně to je dobrá pomůcka.
2: Aha.
1: No a první místo je bychom, no ale... Ty máš k tomu takový novej update. Přátelé, to, že píšeme bysme, je normální, no. Nebo býste, to je nejlepší. Býste, vybýste, Leoši, má tam být vybýste, ale pozor.
2: Já jsem byla v jednom pořadu s jazykovědcem, s váženým panem docentem Olivou a on tvrdí, že v nějakém krátkém časovém horizontu, a my se toho ještě dožijeme, se z bysme stane už norma. Protože to lidi prostě tak hojně používají, no, že to bychom bude postupem času jako spíš archaický,
1: ano,
2: aby jsme se dostane do spisovní češtiny.
1: Bychom necháme Markovi Ebenovi.
2: Ano.
1: Já se o to taky často pokouším. My bychom rádi mluvili takhle, ale přijde nám to trochu divné.
2: Ano. My bychom rádi mluvili takto.
1: My bychom takto rádi mluvili.
2: Hovořili.
1: My bychom takto rádi hovořili.
0: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.

0: Dámy a pánové, teď v 8.05 jedeme na dovolenou. Nebo spíš vy. Vy jedete na dovolenou. To se máte. My budeme vysílat. Ale vy můžete jet na dovolenou. A my máme tady soutěž s cestovní kanceláří TUI. Píše se to TUI. Čte se to TUI. Já si myslím, že nemůže být nic hezčího. I když si teda oznámila v dnešních zprávách, že bude hezky zase.
1: Vrací se babí léto, ale jenom na 2 dny.
0: A to?
1: Ve čtvrtek a v pátek.
0: Čtvrtek, pátek bude krásně.
1: Ano.
0: Ježišmarja.
1: A víkend zase hnus, takže můžete odjet.
0: Tak pozor, léto 2027 je blíž, než si myslíte. Začněte plánovat dovolenou už nyní a vyberte si z nabídek First Minute. V naší soutěži můžete vyhrát poukazy až na 20 tisíc. Co tomu říkáte? Tomu říkám soutěž v ranní show. Tak třeba destinace, jo, jedem. Jedeme destinace z TUI. Turecko, Egypt, Řecko. Jakou zemi si vyberete?
1: Podrobnosti o soutěži najdete na www.tui.cz.
0: Tam se to jo nepíše, prosím vás, jo?
1: Je to jenom TUI.
0: TUI. TUI. TUI.
1: A dnes hrajeme o poukaz na 10 000 korun na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Skvělý způsob, jak začít plánovat léto 2027.
0: Jaký to je pocit, milí posluchači, když najednou v telefonu po tu najednou slyšíte vysílání?
2: Haló?
0: To bylo na vás.
2: Leoši?
0: Martino, nebo jak se jmenuješ?
1: Jarmilo.
2: Dana.
0: Dano, jaký to je?
2: Ježišmarja, hustý.
0: Hele, popiš nám to, ty jako voláš a dělá to tu...
2: Ne. Bylo to tu. Říkám, Ježišmarja, znovu vytočit, tam první manžel, maminka, Evropa 2, tak volám znovu. A najednou 00:00 a slyšíme, Kačka říká, co všechno můžu dostat a tak.
0: No, to znamená, připojila jsi se do vysílání, jako kdyby jsi se připojila na Mothership.
2: Neuvěřitelný.
0: Dano.
2: To je pondělí. Leoši.
0: To je neuvěřitelný. Nemenuje se Dana, ta holka ze Zráců?
1: Dáša.
2: Ježíš, nemluvte, jo, já nejsem Zráce. Teda.
0: O čem nemám mluvit?
2: O Zrácích, já jsem ještě neviděla. No. Děti nechtějí se mnou spát na gauči, takže nechte toho.
0: Co?
2: Mám 3 děti. Já jsem slyšela, jak Kačka říkala, jo, že řešíme.
0: No.
2: No a já to nějak nedávám, já usínám dřív jak děti, takže děti by viděli celý díl, pak by mi to říkali, takže...
0: Ale Dano, sorry, promiň, dneska Zráce musíme probrat, protože už to bylo včera v televizi, takže spoiler smůla.
2: Tak... No tak chtěla jsem říct, že buď si vás vypnu, nebo budu poslouchat spoiler, co myslíš, Leoši?
0: Já totiž, dobře, tak já to řeknu bez spoilerů, ale já mám takovou myšlenku a chci si s váma probrat. Mm-hmm. Ale teď bychom se měli věnovat TUI, protože si za to zaplatili a navíc. A navíc, pojďme si říct, dovolená, cestovní kancelář. Zamyslete se, bratři a sestry, zamyslete se. Je mnoho cestovních kanceláří, ale měli byste si letos vybrat TUI, protože TUI podporuje

0: Já nebudu dávat spoilery, zůstaneš s náma.
1: Ale dej,
0: nebudu.
1: A když to dáš, tebe vždycky poslechnu.
0: Ty jsi hodná, Zlato, ale vlastně to, co chci říct, nesouvisí vůbec s tím, kdo vypadává, ale chci se bavit o jednom o takovém nešvaru. A já mám Markuse Krůga hrozně rád, ale tohle mi prostě sere strašně.
1: Tak pojď na to, já se naseru s tebou.
0: A vadilo mi to už v druhé řadě a je to tady zase.
1: Aha.
0: A já to chci říct, protože si myslím, že by to nemělo být ve Zrácích. Já tu show miluju, ale prostě mě vadí jedna věc.
2: Teda jsem úplně napnutá.
0: Prostě mě vadí ta pasáž, kdy Zrácci začnou podtrhávat sami sebe a začnou vypouštět do skupiny informace o tom, kdo je další Zrádce, neboli když se Zrádci chtějí zradit. Já si myslím, že to tam nemá co dělat. Prostě je to hrozně nefér a mění to tu hru a měli by to jako produkce, by to měla zakázat, protože to je prostě blbý. Je přísaha zrádců a v přísaze zrádců dokonce říká ten zrádce, přísahej, že neprozradíš identitu zrádců. Ani svojí, ani ostatní. Když oni to tam přímo říkají.
2: To jo, ale zároveň přísahám, že budu klamat.
0: Dobře, ale zamysli se nad tím. Oni jsou tým a měli by bojovat proti věrným.
2: Ano.
0: A vyhraje buď jeden tým, nebo druhý. A totiž já si myslím, že to kazí totiž ten televizní formát. Ten formát je geniální, ale má svoje mouchy. A ta moucha je, že v normálních zrádcích, když hrajete městečko Palermo, když ty zrádci jaksi jsou odhaleni všichni tři, tak prostě vyhrávají věrní.
2: Ano.
0: Jo? Prostě vyhrajou věrní. Odhalíš jednoho zrádce, druhýho, třetího a vyhrajou věrní. Televizní formát tohle neumožňuje, protože by ta soutěž mohla skončit dřív.
2: Hmm.
0: To znamená, je tam takzvané verbování, to je tam přidaný, aby ta soutěž vůbec mohla být, že by ti jinak skončila třeba po šesti dílech, ta soutěž oni by je odhalili. A to verbování vlastně kazí tu hru, protože ty vlastně jako bejt věrnej nedává smysl odhalovat zrádce, protože když je odhalíš, tak oni ti tam jakoby dají další, že jo, verbováním. Daj a navíc ti to změní tu hru, že ty vlastně máš nějaký informace a podle nich se rozhoduješ, kdo je zrádce. A v momentě, kdy je verbování, tak ti to kazej, protože ti tam dají vlastně lidi, o kterých ty informace nemáš.
2: Ano.
0: Takže správná strategie zrádců, jo, by měla být bojovat dohromady proti věrným. A správná strategie věrných v televizi by měla být, že by měli jenom zjistit, kdo je zrádce.
2: A nechat si je nakonec.
0: Nechat si je nakonec. Vyhazovat prostě schválně věrný. Říct jasně, je to Fanda, Petr, Miloš. Nechat si je a vyházet je až před koncem a vyhrát. Protože vlastně takhle to nikam nevede. To tam mimochodem teďka říká ten Adam, že to nikam nevede. Ty odhalíš zrádce a oni ti dají dalšího a dalšího a dalšího. Takže vlastně stejně je to k ničemu. Tak.
2: Jenže když odhalíš zrádce, tak jsi první, kdo půjde ven, že jo?
0: Jak to?
2: No tak kdyby se zrádci domákli, že Adam ví přesně, kdo všechno jsou zrádci, tak Adam půjde. Zavraždí Adama.
0: No to nesmíš, to musíš tajně si to říkat.
2: No jo, ale tak jako s kým si to říkáš
0: no,
2: tajně?
0: S věrnýma, ne?
2: S věrnýma, o kterých si myslíš, že jsou věrní. Začarovaný kruh.
1: A nemáte pocit jenom, Leoši, že tento díl zrádců je takové, že jsou trošku mimo?
0: Jako řada, myslíš? Celá řada?
1: No, jako že jsou tam takový lidi, tam byla vlastně ta holka, ta novinářka.
0: No.
1: Ta byla jediná. A teď už je tam takový jako, že trošku netuší.
0: No, ale tak to je super, že jo, to je nejvíc.
1: No to
0: jako,
1: je boží, no jasné.
0: Já samozřejmě miluju tu pasáž, když jsou u kulatýho stolu. A teď chtějí vyhlasovat někoho, kdo není zrádce. A to prostě zbožňuju.
1: Já jim fandím na dálku, ona si neslyší.
0: A pak samozřejmě se těšíš, jak prostě přijde ten vyhlasovaný a řekne, já jsem věrný, jak čumně, že jo. To je prostě samozřejmě nejlepší pasáž. Ale počkejte.
1: Ale je to na 100%, no.
0: Já bych se teda ještě chtěl vrátit k té teorii s tím, že zrádci označují sami sebe. Podle mě to mění hru. A víš proč? Protože ty vlastně jako zrádce víš, kdo je ostatní zrádce. A teďka v tom díle, oni jmenujou.
2: Já vím, no.
0: Ona prostě normálně, ta holka, ta Dáša, řekne normálně větu, takhle, jak mě slyšíte, řekne do skupiny. Podle mě jsou zrádci a řekne Krištof
2: a Anelí.
0: A prostě já si myslím, že tohle by mělo být zakázaný. Dáša prostě nemůže říct normálně lidem, podle mě jsou zrádci Krištof a Anelí. A ještě řekne proč? To je prostě úplně mimo hru, protože ona samozřejmě tím, že je zrádce a je si jistá, že jsou to oni dva, tak používá argumenty, které jsou nespochybnitelné, jsou prostě pravdivé.

0: diví a to kazí tu hru prostě. To by měli zakázat. Zrádce by prostě neměli jít proti sobě, jinak to prostě je blbý.
1: A já prosím, pojď mi teď tohle policajti.
0: Lepší konec. Hele, řekni jim, řekni jim, že jsi věrná, neboj.
1: Jo, dobře, tak já jim to řeknu, co teď? Chviličku vydržte asi.
0: Dejte nám ty policajty k telefonu.
2: Ježíš Marianne,
1: nemůžu. Moment, chviličku vydržte vaši.
2: Teď jí pošlou do vyhnanství, nedělej to.
3: Dobrý den. Máte něco za autem?
1: Jenom se mi něco přihodila, ale už tím jedu dál. Já jsem tady musel dovolit šéfovi a tak.
3: Děkuji,
1: ano.
4: Takováhle milosrdná lež.
2: Jak jsi to rychle takhle vymyslela, prej? Vy máte něco s autem a ty, že jsi volala šéfovi.
1: No. No tak vidíte. Nechte to, já musím jet. Kluci.
0: Tebe by měli naverbovat. Čau, ahoj. Co tomu říkáš?
2: Tak to bych nechtěla mít za manželku teda.
0: Já bych nechtěl mít tuhletu jako zrádkyni. Leoš Mareš, Katka Říhová.
5: Ranní show Evropy 2. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. This is my
7: last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal. Cut my life into
6: pieces. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrému. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Každé úterý a neděli v 8 večer.
8: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
6: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
6: Každé úterý a neděli v 8 večer. A
9: tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní tohle.
6: Na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: A startuje večer na maximum.
6: Songy na přání.
11: Já bych si přál asi třeba...
6: Tak třeba... Nebo legendární song za trest.
12: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Branka.
4: On mi furt žere nějaký sladkosti.
6: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2.

0: 8 hodin 22 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Já jsem se dneska tak strašně špatně vyspala.
0: Jak to? Co se stalo?
1: No, můžu za to moje děti.
0: Ne.
1: Já bych chtěla apelovat.
0: Na děti.
1: Na všechny děti na světě, aby prostě rodiče nebudili a neotravovali s kravinama. Jako když v noci přijde dítě, prostě já nevím, že si počuralo peřinku, tak tomu jako rozumím, nebo třeba, že chce mlíko, když je mu rok, tak to chápu. Ale za mnou prostě v noci přišla ve 2 hodiny a 30 minut naše 5letá dcera a řekla mi potichu a tím mě zbudila. Maminko, já jsem si rozkrapala pupínek. A už pak nezabrala, ne?
0: A to je drama, ale tak to chápu.
1: Já nevím, no. Ani krev jí netekla.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: Matka roku, tyjo.
1: To jsem já.
0: A pojď!

0: A teď úplně odjinut, jak dopadly volby v Chomutově. Do zastupitelstva se bohužel neprobojoval herec Zdeněk Godla.
1: A dál? Máš nějaký další volební?
0: Neúspěchy nebo úspěchy?
1: Dej úspěchy, neúspěchy, to je docela dobrý.
0: Já už jsem si to smazala, no tak říkala
1: jsi si to. Ty jsi si to smazala?
0: Já jsem si říkala, tak už jsme to říkali, že prostě ten Rosenberg, tomu se taky nezadařilo.
1: Mimochodem, s Rosenbergem máme tady ještě aktuální historku. Totiž my jsme tady před půl hodinou s Katkou zpívali Nejlepší nápad. Jo. A to z toho důvodu, že jsme vzpomínali na víkendový koncert Terezy Kendlové.
0: Ano.
1: Mimochodem, to ještě v
0: suchách. To se nám to větví,
1: já to se pak vrátím, ale 11 milionů korun stál ten koncert. Ještě jednou ti to řeknu.
0: Terezu.
1: Spíš Reného, dobře, oni se milujou, René jí to dal. Jako, hele, já jsem se bavil s Matyášem Bordou, což je takový designer, light master, vizionář. A ten mi říkal, že přijelo 6 kamionů do Karlína. A on se byl jako jen podívat a říká, 6 kamionů do Fóra Karlín. No prostě nesmyslná show, jako obrovská. Obrovská, měla to nádherný. Jako úplně předimenzovaný, jakože asi na ten počet lidí bylo plno, ale stejně prostě tam byly. To byla taková Eva Farná trochu.
0: Jo.
1: Jako ta stage, kamery, Jasně. jízdy, letky, normálně malá Eva Farná, ale místo pro 30 tisíc lidí, pro 3 tisíce lidí.
0: Tomu říkám oslova 40.
1: To jo. Jo, vím si, že máš 10% publika a show stála půlku. Co Evu Eden.
0: Dobrý.
1: Nevychází to. No a my jsme tady zpívali, zpátky jdeme k Robertu Rosenbergu.
0: Ano.
1: My jsme tady zpívali Nejlepší nápad s Katkou a vy jste to nevěděli, protože v rádiu to není, ale já jsem během toho došel ke Katce a tak jako jsem se s ní miliskoval. Ona se mnou, já s ní a bylo to takový. A byli jsme takový hodně jako intimní spolu. Katka říká, ty jsi mě tady furt drnkal do prsa.
0: Ano.
1: A Katka nic, jo. A já říkám, to bylo proto, že nás točila kamera, že tady zde přítomní kameramani Martin Cilář a David Jordán nás oba točili. A Katka říká, jo, když tě natáčej, to si necháš líbit všechno. Robert Rosenberg. To dodala.
0: Jo.
1: To si dodala.
0: Ty jsi to zapsal takhle.
1: Ano. Že jsi to
0: takovýhle fóreček.
1: Že jsi jako dodala takovou citaci, kterou jsi vymyslela. No. Takže Robert Rosenberg neuspěl.
0: Neuspěl, bohužel.
1: Tak si to vezme.
0: Zase třeba jindy.
1: A další?
0: Další, máme tam ty hokejisty, no, těm se zadařilo. Alois Adamčík uspěl na rozdíl od Růžičky. A teď mi řekni, jaký je rozdíl mezi Adamčíkem a Růžičkou. Proč jednomu to vyšlo a druhému ne?
1: Tak to nevím.
0: No.
1: To nevím. Jsi smutná z toho.
0: No ne, já se snažím to rozklíčovat.
1: Šlégr postoupil.
0: Tak, Hnilička.
1: Pojďme k volbám obecně.
0: Ano.
1: Ještě měla Katka historku, která nebyla v ranní show. Tak to řekni, prosím tě. Jak jsi říkala, že ti říkala nějaká holka nebo kluk, nevím,
0: no,
1: že chodí volit.
0: Jo, já jsem to někde četla na Instagramu. My jsme šli volit klasicky v pátek, asi ve 14 hodin a 10 minut, sotva se to jako otevřelo.
1: Ano.
0: Aby jsme jako měli vystaráno, hotovo, aby prostě nám mohl začít bezstarostný víkend. A už jenom čekáme, jak to dopadne.
1: Ano.
0: A právě jsem potom četla nějakou hlášku od slečny, která říkala, že chodí zásadně volit v sobotu po 13:30, že má jako pocit, že ty volby zachrání.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
1: Ještě doprava,
0: houstne nám provoz na D1 na příjezdu do Brna za sjezdem na Rousínov, kolona od 216. kilometru až k nehodě na 205. V Brně je pak zavřený Pisárecký tunel, čekejte v okolí kolony. A D6 z Karlových Varů do Prahy, kolona na 14. kilometru až k uzavřenému sjezdu na Kladno.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz.
1: Teď si užijte počasí, jo? Dobře poslouchejte. Kdo to ještě neslyšel?
0: No tak dnešní asi úplně ne.
1: Aha.
0: Ale řeknu vám, kdy bude hezky teda. Tak začneme dneškem. Dneska oblačno, srážky spíš výjimečně, s větší pravděpodobností na horách na severu. V polohách nad 1200 metrů může dneska i sněžit. Večer se potom vyjasní, teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 17, ale brzo se nám vrátí babí léto. Bude to ve čtvrtek a v pátek, kdy můžou teploty vystoupat až k 18 stupňům.
1: Tak. Dobrý. A pokračuje ranní show s Katkou Říhovou a Leošem Marešem.
0: Dobře.
1: Já dodám, že přijde ještě Jakub Kohák a ještě dodám informaci. Přátelé, tento týden se vrací do éteru Štěpán Kozub.
0: No konečně by nějaká sranda.
1: Ano, konečně to bude se stát aspoň za něco. A mám pro vás informaci, že Štěpán Kozub s námi tady živě ve čtvrtek a v pátek. Stay tuned.

0: Partnerem ranní show jsou interiérové dveře Prim. Prémiové dveře pro moderní bydlení. Více na www.prum.cz.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
0: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Jo, konečně!
8: Co jako?
7: Letíme z mobilu ven!
8: Kam jako?
7: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
9: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy. Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
10: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
12: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
13: Klid, máš na to 3 dny.
12: A těch lidí, co čekají na autogramy?
13: No, jsou tu všichni.
14: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
15: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

0: podle Koháka.
1: Ranní show na Evropě 2, přátelé, Jakub Kohák, který právě přišel do studia. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, jsem
3: dobré
2: tu.
3: Dobré ráno.
2: Jsou tu.
1: Je takový zestárlý.
2: Nekecej mi.
1: Na Wikipedii ti přibyl jeden růček.
2: Jezus moje.
1: Dámy a pánové, Kuba Kohák měl v sobotu narozeniny.
2: Je to tak, ano.
1: Je to tak. Jo. A já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Aha. My jsme se dozvěděli, že ty zpíváš teďka v Děti ráje.
2: Je to tak.
1: V halách.
2: Takhle zpíváš.
3: Zpíva, no.
1: No, to mě zajímá.
2: Mám tam část jedné písně.
1: Je možnost tady navnadit, protože to je turné,
2: Mnice?
1: Že by si nabídl něco, nějakou ukázku? To
2: není problém.
1: Tak jestli by si mohl nabídnout.
2: Můžu to, mám, chceš jako, abych zaspíval přímo?
1: Ale opravdu, jestli by si se mohl snažit. Ne,
2: no
1: že
2: tak
1: to
2: já se snažím vždycky.
1: Chceš nějaký podkres?
2: Ne, já zpívám takzvaně a kapela.
1: OK.
2: Jo, to znamená, oni říkají, přijdete vy a kapela. Já říkám, ano.
1: Přijde Jakub Kohák a kapela.
2: Tak, ano. Tak můžu začít? Tři, čtyři. Měl bys žít, to každopádně. A měl bys růst a nezůstat na dně. Zasadit strom do své hlíny a postavit dům a v něm byt. Jen tak, jak se má, jenom právě tak měl bys žít.
1: Za mě postup.
2: Děkuji.
1: Já jsem byl dvakrát.
2: Já jsem to...
3: Sakva, ne?
2: Já jsem to...
1: Že jo, víš, to no, úplně no. Jako... Ale intonuješ, jsi dobrý.
2: Já jsem to cpal trošku do toho Michala Davida.
1: Je to jako úplně na hraně toho, jestli se to jako dá uznat.
2: Ano.
1: Ale jsi jako přeskočil z toho. No. Jsi takový zpěvecký skokan do vejšky, jak on skočí a ta laťka se takhle jako kinkla, ale nespadne.
2: To je celý můj život.
1: Já ti rozumím. Ne, já podbíhám. A taky to prošlo.
2: No tak.
1: Ale jak bys to zhodnotila? Ty jsi zpěvačka.
3: No tak nebylo to vůbec špatný.
1: Zkus to ty.
2: No.
3: Jako tuhle písničku.
2: No.
3: Počkej, ne. Jak to bylo, ne?
2: Počkej, já nestartuj motorku a zaspívej to.
1: Počkej, zkus to zaspívat. A Katka by mohla udělat druhý hlas.
2: Já už nemůžu, já jsem se vyčerpal.
1: Je to blbý nápad.
3: Já teda se přiznám, že ten muzikál vůbec neznám,
1: no,
3: že mě
1: za,
3: to minulo.
1: Co
3: a
1: to za písničku?
3: Tuhle písničku jsem slyšela úplně poprvé.
1: To nemyslíš vážně.
3: No, přísahám. Já znám jenom, nám to vyjde, my se a máme...
2: Já než jsem ji nastudovával, tak no. Musím říct, že já jsem ji taky neslyšel.
1: Já to znám, já to poznám, to je hezký. A kladem, co to je?
2: To je to za píseň, chtěl
1: bych žít.
2: Ne, měl bych žít tak, jak se má, nebo tak
1: chtěl bych žít, ne.
2: Chtěl bych žít tak, jak se
3: ale
2: má, tak se to jmenuje.
3: O čem vlastně ten muzikál je, Děti ráje teda?
1: O lásce, ne.
2: No, jak se
1: jak jiný muzikál.
2: Ona měla ráda jeho, on jí rád neměl a pak se otočila.
1: Z telefonu vám to pustí, ono.
2: To je ono, děkujeme.
1: Pokud se to pustí normálně, ale... No, to je ono, ale...
2: A to je takový ten dobrý zvuk.
1: A Katko, jestli bych to mohla odbarvovat jako svahilsky.
2: Kam? No takhle se to zaspíval přece, ne?
1: Je to tak?
2: No.
1: Ano.
2: To jsem tam taky říkal.
3: Jo.
1: To je no, dobrý.
2: Že jo. Jen
1: tak,
2: jak se má, jenom
1: právě tak chtěl. Tak Kubo, tak zítra, papa.
2: Děkuju, já jdu trénovat.

0: tak, jak se má, chtěl bych žít. Ale jak se má žít?
1: Jen čestně.
0: Tak, čestně. Žít v pravdě. Těžký, ale.
1: Hlavně nelži sám sobě.
0: Jo, jo. Máme pro vás soutěž. Pozor, pozor. 257-400-888. Volejte, pokud chcete vyhrát, dobře poslouchejte, dárkovou kartu do nákupního centra Palladium v Praze. V hodnotě 5000 korun.
1: Platnost karty je jeden rok a můžeš ji využít ve všech obchodech, restauracích, kavárnách a provozovnách služeb Palladia. Svět je plný přání, vyber si to své.
0: Nákupní centrum Palladium je místo s jedinečnou atmosférou, které v Praze nelze vynechat. Najdete zde téměř 200 obchodů, restaurací, kaváren a provozoven služeb, kde můžete nově platit dárkovými kartami Palladia. Když nevíte, čím udělat radost, pořiďte dárkovou kartu Palladia a zaručeně potěšíte. Je to tak 5000 prostě v suchu.
1: Nádhera. Co víc si přát?
0: Halo, halo. Halo, Palladium, tady Palladium, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady David, moment, na ucho.
0: Davide, otvíráme, my otvíráme, my právě otvíráme. Tam podle mě jsou nějaký supermarkety a tam se to otvírá nějak dřív už, tam je otevřeno už.
1: No určitě, určitě. To není až v 9. Supermarkety jedou od 7.
0: Ty jedou.
2: Halo?
0: Davide, Davide, my tě vnímáme, každé tvoje slovo. Jaký jsi měl víkend?
2: Dobrý den. Víkend, co jsem měl skvělý.
0: Jo? Vyhrál tvůj kandidát?
2: No, to je taková polemika, ale u nás polemika. V dědině, jo.
0: U vás v dědině. Já jsem zachytil takovou věc, bohužel teďka mi promiňte moji nepřipravenost. V nějakém místě naší země byl senátní souboj tak těsný, ne těsný, ale těsný.
1: No.
0: Doufám, že to neříkám blbě, že oni postupují ty kandidáti do druhého kola.
1: Když to není přes 50%, tak, tak je druhý kolo. No.
0: A pozor, a tam byl nějaký pán, co měl nejvíc hlasů, ten čel první. Mm-hmm. A pozor, o tom druhým rozhodl jeden jediný hlas. Ten druhej skončil před tím třetím o jeden hlas a díky tomu postoupil do druhého kola. To je masakr.
1: Ano, bylo to na Žďársku.
0: A konkrétně?
1: V prvním kole senátních voleb na Žďársku zvítězil bývalý šéf SocDem Michal Šmarda, ano, se ziskem necelých 28% hlasů.
0: A teď to přijde.
1: Do druhého kola ho doprovodí Josef Klement, KDU ČSL, který křeslo obhajuje a nejtěsnějším možným rozdílem o jeden jediný hlas vyhrál napínavý souboj s Radkem Černým z ODS.
0: No ale řekni konkrétně, Josef Klement versus Radek Černý, jo, hele, říkej.
1: Výsledky rozsekl až poslední okresek.
0: Poslední hlavně hlas?
1: Jediný, jak jsem to říkala, to
0: číslo,
1: jediný hlas.
0: To číslo, řekni.
1: Jedna.
0: No ne, ale to číslo, kolik měl do hlasů?
1: To nevím, já nevidím tady asi hlasy. Vidím jenom procenta. 25,62 a ten druhej 25,62%.
0: No tak, to je jasný.
1: No.
0: Ten počet hlasů je nějak 11 000
1: jo,
0: něco.
1: Jo, už to vidím, 11 372.
0: No.
1: A 11 373, už jsem se k tomu proklikala.
0: Tak, ten Radek Černý, podle mě,
1: kráso,
0: ten se musí zabít.
1: Jak vždycky říkali, jak bylo na těch billboardech, možná to byl Sládek. Právě váš hlas rozhodne.
0: Podle mě Radek Černý volá rodině Černých, volá všem Černým a říká, jeden hlas by stačil.
1: To jsi nemohla přijít, mámo.
0: Marcelo, ale já jsem měla vaření. Vaření.
2: To vypadá na tu slečnu, co došla těch 13.30.
1: Jo, no.
0: Chápete, že fakt někdo může jako postoupit do druhého kola o jeden hlas, je to možný vůbec? Jo, někde na vsi, chápu, že to, ale tam nejsou senátní volby, ale nejsou senátní volby. Tak jdeme na Palladium a Davida. Davide, jednoduchá otázka. Co najdete v centru Prahy pod názvem Palladium? Co myslíš?
2: Tak já si myslím, že je to obchodní centrum.
0: Ano.
2: S několika... obchody.
0: Čuťu, jak to...
1: Ty se snažíš to parafrázovat, jak jsme to četli.
0: Jak to lovíš. Dám ti možnosti.
2: Já
0: za
2: jsem
0: A,
2: teda nic nečet teda.
0: Fotbalový stadion, za B, plavecký areál, za C, největší nákupní centrum v centru Prahy.
2: Vidím tato největší nákupní centrum.
0: V centru Prahy. A je možná potřeba dodat to v centru Prahy.
1: 200 obchodů, restaurací, kaváren a provozoven služeb.
0: Davide, gratulujeme, měj se, papa.
3: Taky, díky.
1: Nazdar.
0: Kde to stojí? Doprava v 8.50.
1: Tak, podíváme se na to, jak to jezdí.
0: Jak ti to jezdí?
1: Já to hledám. Tak, D1 z Ostravy do Brna. Kolona od 223. a 5. kilometru na půl hodiny. Kolona potom na příjezdu do Brna také už od Kuřimy a D6 z Karlových Varů do Prahy. Kolona od Velké Dobré od 16. kilometru na půl hodiny.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
11: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
12: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Tati, kdy bude levnější benzín?
14: Poříďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
15: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
16: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
17: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov. This is my
18: last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
19: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

et d'autres.

0: Dámy a pánové, tohle byl hit z roku 2026. Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Hráli jsme si ho v 8.57 v ranní show na Evropě 2. A já jsem zdůraznil nečekaně ten rok. Mm-hmm. Taky jsi si toho všimla.
1: Ano, všimla. No. Ještě, že jsi říkal byl z roku 2026.
0: Ano, že to je hit, nebo je to hit z roku letošního, z roku 2026. No a já jsem to zdůraznil, protože teďka si dáme jeden starší hit.
1: Ano.
0: Já mám v kanceláři gramofon, kam docházím každý den. Mm-hmm. Jako ne k tomu gramofonu, ale
1: do kanceláře.
0: Ale je tam i gramofon. A o víkendu jsem si na tom gramofonu pustil Louis Armstronga.
1: Fakt jo.
0: Já tam poslouchám jako různý desky, ty to víš.
1: No ale ty tomu jsem nikdy moc nepřišla na chuť, tomu Louisovi.
0: Tak. A já si nepouštím jakoby desky, který chci, ale já tam mám celou jako hromadu a pouštím si je postupně bez ohledu na to, jestli na to mám chuť.
1: To je dobrý.
0: Jo, protože poslouchat muziku, kterou chceš, to není žádný
1: umění. Prostě to odbavuješ.
0: Já to odbavuju a učím se. Já se tím rozšiřuju jako obzor. Mm-hmm. Jo, že pouštět si písničky, které máš ráda, to je furt dokola. Jo. Takže já vlastně říkám, tohle neznám, nebo to se mi vlastně nelíbí, schválně tomu dám šanci. A o víkendu takhle došlo na Armstronga. No.
1: Já jsem takhle objevila Michaela Jacksona.
0: Dobrý pohled. No. Tak a hele, je to dvojalbum a na první desce, na první straně, první písnička byla tahle.

0: Teď to začalo. A já úplně, je, to je super. Udělal jsem si kávu, chodil jsem takhle s tím šálkem, jakože k oknu, a strašně jsem si to užil.
1: A svět začal být černobílý.
0: Ne, růžový. Bylo to prostě strašně příjemný, ale já to pouštím a zmiňuji ten zážitek kvůli něčemu jinému. Udělal jsem totiž během toho poslechu to, co dělám vždycky, studoval jsem ten obal, jo, to album. A pravidelnou součástí toho prozkoumávání je podívat se, z jakého to je roku. Slyším třeba nějaký písničky, říkám, tak to za rok tohleto, a snažím se představit, jaká byla doba, kolik mi bylo třeba tohle. No a u téhle skladby jsem nevěřil vlastním očím. A já tě budu challengeovat, jako v nějaký soutěži, jo. No a já říkám, já vám to musím pustit. Tipni si, jaký to je rok.
1: 2025.
0: Počkej, tipni si.
1: 1900, jsem správně.
0: Pojď.
1: 1950.
0: 1950. Je to dřív.
1: Jakože o hodně?
0: Mě to úplně šokovalo. Říkám, co? Takže.
1: 1700.
0: Ty půjdál.
1: Tak 1910.
0: 1900. Jsi to skočila se hodně.
1: Hodně, no.
0: Skočila se hodně.
1: No tak jako viděla jsem v tvém výrazu, že jsem se hodně sekla.
0: Je to 1928.
1: Ty bláho, no.
0: Takže ta písnička je stará skoro 100 let. Ještě jednou ti to řeknu. 100 let. Říkám, cože?
1: Meziválečná
0: píseň. Počkej, 100 let?
1: Kolik je vlastně dneska tomu Armstrongovi?
0: Kterýmu ale? Tomu cyklistovi nebo kosmonautovi? No mě to úplně šokovalo, že existuje písnička, která je stará 100 let. Ještě jednou ti to řeknu. Nevím, jestli jsem to zmiňoval, ale je to 100 let. Kápeš to?
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
7: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
2: Ty největší hvězdy.
8: našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
8: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji vám.
8: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Pomáháme s Europlazmou.
12: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
13: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor! Dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
14: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Držíme ti flek i ve Strakonicích. Evropa 2, 95.3

0: 9 hodin 8 minut jdeme na zprávy a pak předáváme slovo Koťákovi a Ivaně. Teď má slovo Katka Říhová.
1: Hezké ráno, po chladnějším začátku týdne se v Česku opět oteplí a dočkáme se i slunce. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána ale zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu pak dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Podpora hnutí ANO klesá, ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky. Ten zkoumal, koho by lidé volili, pokud by se nyní konaly volby do poslanecké sněmovny. Zatímco v květnu mu průzkumy přisoudili podporu 32,5% lidí, nyní je to 28,8%. A teď má slovo Zuzka.
2: Kolín připravuje stavbu atletického tunelu u atletického stadionu v Brankovické ulici. Město má stavbu povolenou a nyní nechá zpracovat dokument.

0: 223,5 je tam kolona asi na půl hodiny. Kolona je potom také na příjezdu do Brna směrem s Kuřimi a D6 z Karlových Varů do Prahy hlásí kolonu od Velké Dobré od 16. kilometru. Evropa 2, jak je venku? Na většině území dnes bude oblačno, srážky se ale objeví spíš výjimečně, s větší pravděpodobností na horách na severu. V polohách nad 1200 metrů se může objevit i sněžení. Večer se bude na většině území vyjasňovat, teploty dnes 10 až 15 stupňů, tepleji až 17 stupňů bude na jihu Moravy. Zprávy jsou za námi, po nich už na Evropu 2 přichází Ivana a Koťák.
1: Ivana Koťák, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Tak, čau. Co máte pro naše posluchače?
3: No, nejdřív bych tady chtěl založit iniciativu s kolegou z Frekvence 1. Jsme se teďka bavili na chodbě, že bychom potřebovali víkend plus jedna.
2: Ještě to pondělí nějak.
3: Dneska by to chtělo trošku doklouzat.
2: Zavíkendovat jako.
1: Já vím, ale to by se zase jako člověk choval jinak o tom víkendu a bral by to pondělí.
2: To že, za neděli jako.
1: Že je to neděle a chtěl by...
2: Chtěl by úterý.
3: A to je taky pravda, no.
0: No nebo taky ne. Nebo bychom prostě jenom všichni byli šťastnější a měli bychom 3 dny volná.
3: Ale třeba to fakt funguje.
2: To bylo hezký.
3: Třeba je to tak jednoduchý. Prostě dejte nám 3 dny a my budeme boží.
1: Myslíš si, že tohle to pomůže?
3: Jo, a ještě víc peněz.
1: Tak peníze tě samozřejmě šťastným udělají. To už jako...
2: To je
3: stará známá pravda.
1: To už historie jako prokázala, jakhle máš peníze, jak jsi šťastný.
3: Je to tak.
1: Až do konce života. No a nejlepší for dnešního dne máme za sebou.

0: Posloucháte pondělní Maximum muziky Evropy 2 a děláte dobře. Teda nejsem si jist.
1: Uvidíme okolo 11. jestli udělali dobře.
0: Nás tady úplně spontánně napadlo téma týkající se vašich oblíbených příloh.
1: Ano.
0: Tak když byste se měli vyjádřit, která je ta vaše úplně nej, která by to byla? My máme jasno takhle. My máme jasno.
1: My asi dva jojo, teda máme, viď? No tak jako nejsme rejžoví.
0: Takhle, rejži mám velmi rád.
1: No tak, jo. Jakou máš rád? Basmaty nebo jdeš do jasmínový, anebo takovou tu vařenou?
0: Já mám rád takovou, jako, jo, asi jasmínovou, takovou tu indickou verzi, kterou si dáš třeba na curry. Tak jasmínovou mám rád, ale opravdu mezi všema přílohama, který znám, mám jednoho šampiona. Asi vás to nepřekvapí, ale jsou to brambory. A teďka těch brambor, přátelé, těch jak? Způsobů, jak je zpracovat. Jo? Teďka tady jsem zrovna koukal na recept, která slečna vezme bramboru v celku, nařeže jí, ne že by jí přímo rozkrájela, nařeže jí a ona jí potom dá na chviličku jakoby do vroucí vody, tam je udělá a pak to dá do trouby, lehce to přestříká do fritézy a vznikne jí z toho taková jako velká bramborová křupová čipsa.
1: Nádherně to vypadá, no. Já jsem i kašová, mám ráda, hele, ale tak jako pro mě brambory jsou i hlavní jídlo. Já jsem nejspokojnější a je to jedno z mých 10 nejoblíbenějších jídel života. Jsou to opravdu brambory na loupačku a tam musí být jenom velmi kvalitní brambora, sůl a hodně másla.
0: Tak pozor, my když jsme byli v Survivoru, tak se nám tam podařilo v nějakých těch soutěž vyhrát bramboru, což je tam pro tebe něco jako snickerské, jo. A já jsem měl ty dvě brambory, říkal jsem si, ty jo, teď já si teďka šetřím a říkám si, udělám si brambory v popelu. Hodil jsem si bramboru do popelu a to bylo takový žrádlo.
1: Mňam.
0: Takový žrádlo.
1: A mohl jsi to tam osolit?
0: No tak mořskou vodou, no, nebo
1: jo, takhle.
0: A nebo pod pažím.
1: Prý, že se tam mají blbě.
2: Posloucháte ranní show na Evropě 2.
0: Když jsme u těch brambor.
2: Katka Říhová a Štěpán Kozub. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Katko, pozdravte.
4: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
4: Jsi říkal hezky Evropa 2.
2: Evropa 2. Já si sebou vezu téma.
3: Ano.
2: Schválně zeptám se vás, co si myslíte, ale teď čistě jde o vaše subjektivní názor, jako jo, a pohled, možná zkušenost. Co nejhoršího si můžete jako lidé zapomenout ve vlhku a v teple?
4: Co znamená ve vlhku a v teple?
2: To znamená něco jako, že je teplo a
3: já
2: že
3: vím.
2: Tam je i vlhko.
3: Já vím.
2: Tak.
3: Plavky.
2: Třeba kde?
3: V tašce.
2: To je humus.
3: Plavky v tašce po pár dnech.
2: Přesně.
4: Jo.
2: Tak pozor. Doktoři popsali případ ženy, která použila syrovou bramboru jako domácí antikoncepci a zapomněla na ní. Po nějaké době přišla ke gynekologovi, že se něco děje.
3: Vy vytáhnete vždycky takovýhle příběh.
2: No právě, že nevytáhnem. Ono to tam zůstalo. A přišla k doktorovi a ta brambora tam začala klíčit.
3: To jste si vymyslel.
2: Ne, to tady je popsaný případ, je to z Washingtonu. Nějaká paní si strčila prostě tam, kam se nemá bramboru. Zapomněla na ní, ta zaklíčila. V podstatě už tam měla takové malé pole, jakoby jo, už měla 3 hektary třeba v sobě, 3 hektary. A frajeri říká, tak vy nejste těhotná, vy budete mít pyré.
5: Ranní show Evropy 2. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
6: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
5: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
7: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
5: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
6: To je moje show.
5: Dej taky follow E2CZ.
8: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
5: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: Vždycky to byla moje show.
5: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
14: No jasně, z MND to jde.
13: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
15: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil, ale je zpátky.
16: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
17: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
18: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
17: A co je Chytrárt?
18: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
17: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
19: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
20: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
21: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
22: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
23: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
24: You have to be ready.
23: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
25: This is Street Fighter!
23: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
26: Zpátky k muzice.

maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Posloucháte pondělní maximum muziky Evropy 2, 9 hodin 37 minut.
1: Bavíme se tady o přílohách. Už jsme vytáhli bramboru. Si myslím, že i čeští posluchači naši teď v autech si asi každý řekl mňám, nebo třeba mám na ní chuť.
0: Každý má nějakou preferenci. Já teda mám rád i takový ty, jako ty čočky, ty belugy a to mám jako rád, ale ta brambora je podle mě jako fakt nepřekonatelná, protože já osobně jsem mistr kašák. Já umím udělat úžasnou
1: to už jsme si jednou říkali,
0: kaši.
1: Už jsme si říkali, víc, co si tam i dáváme. Jakože hodně máslíčka, já i smetanu,
0: já
1: mlíko.
0: Já i trochu česneku třeba.
1: No nádhera, nádhera. Tak jo, tak to jsme byli bramboroví a pak jsme zmínili rýži, která se taky dostává do našich domácností. Já mám pocit, že teď se strašně v České republice rozjela ta vlna v posledních 10 letech obzvlášť, a to je ta asijská.
0: Rejžovary.
1: Rejžovary, ale i ta asijská vlna celkově těch jídel, ke kterým rejže patří, a možná i ta, no, i indická, i tajská a tak. Jo, že jo, taky asi si dřív nejet pořád prostě bumbo nambo nebo to je zrovna teda s lundlema, nebo kary a tak. Prostě víc teď Češi dávají šanci tady těm jídlům, ale na co já mám strašný vzpomínky, teda strašně krásný vzpomínky z dětství, je takový to risotto. Teda takhle, počkej, naše mámy a babičky tomu říkali risotto. S risottem to mělo samozřejmě s italským nic společným, na to je i jiný typ rejže.
0: Arborio.
1: A, ano, ale takový to risotto, jak si. Takhle základ je, je rozvařená rejže v pytliku. V takovým tom průhledným. Počkej, teď mi to máma udělala. Já jsem řekla, že chci risotto z roku 2001. Udělala mi ho. Rejže rozvařená, máš tam hrášek.
0: No jasně.
1: Zvařený ten... jenom prostě.
0: No, no. Ne, ideálně s tím nálevem ještě, aby pustil
1: nálevem
0: tu šťávu.
1: Nálevem klidně, mrkvička, ještě nějaká hnusná zelenina, pasterizovaná a...
0: Ejdám
1: nakonec a teď se mi zbejají sliny a musí tam být takový divně uvařený kuřecí maso z kůží.
0: Tohle se úplně
1: nesnáším.
0: Jestli
1: máte rádi tohle risotto, máte rádi i Evropu 2, i nás.
0: Ne, já nesouhlasím, ani trochu.
2: 9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka. Evropa 2.
0: No a 12. října mají svátek Marcelové, máme pondělí, tohle to jsou Coldplay. Viva la vida. Příjemný poslech.

0: Vyvala vida, posloucháte Maximum muziky Evropy 2.
1: Je to tak.
0: Když jsme u Coldplay, já se tady chci jako zastavit u zmínky, kterou si neodpustil Noel Gallagher, což je polovina kapely Oasis, kteří se vrátili, mají za sebou jako super úspěšný turné, 42 zastávek.
1: Všechny vyprodaný.
0: Všechno vyprodaný a ty kluci si to snad ani nezaslouží. Protože...
1: Já se tím, že tam zase nerozmlátili nějaký kytary, přesně, se nepohádali.
0: Přesně.
1: No,
0: nicméně, oni jsou autoři jako několika hlášek, kdy si prostě berou na paškál ostatní kapely. Nedávno jsem to, co chci říct tobě, říkal kamarádovi a on hnedka přisadil s historkou. A to víš, jak Noel dával ten rozhovor, jak říkal, že všichni ty fanoušci těch ostatních kapel vlastně jsou totálně nestyloví, neoriginální, ale ty jejich fanoušci, ty jsou super.
1: Ty jsou skvělí.
0: No a teďka právě dohrávalo Coldplay a Noel Gallagher se vyjadřuje k jejich hudbě následovně. Jako není to tak, překládám, jo. Není to tak, že bych je jako nenáviděl. Ano. Ale ta jejich muzika prostě není pro mě. Já si myslím, že ta muzika je pro lidi, kteří ještě pořád bydlejí u mámy.
1: Takže strašně strapnil. Novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
4: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběží. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
5: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hermann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
10: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
11: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dubbingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportál.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za tři dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
2: Klid, máš na to 3 dny.
1: A těch lidí, co čekají na autogramy?
2: No, jsou tu všichni.
3: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: This is my last resort.
6: Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrtstoletí na scéně, miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal. Cut my life into pieces.
4: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
7: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
4: Čekuj sekci video na Evropa2.cz. Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: Posloucháte Maximum muziky a 9:50 je tady Káťa Říhová, která přináší zprávy.
1: A přeju hezké dopoledne. V Brně začala uzavírka klíčových tunelů Hlinky a Pisáreckého. Autobusy a trolejbusy v jihozápadní části Brna nabírají až půlhodinová zpoždění. Problémy mají i auta. Kolony se tvoří i na objízdných trasách. Práce v tunelech potrvají až do 20. listopadu a podle ředitelství silnic a dálnic se nedaly už dál odkládat. Státní volební komise dnes projednává výsledky víkendových voleb. V nich bylo zvoleno 5 senátorů a o dalších 22 se rozhodne až z kraje víkendu ve finálových duelech. V komunálních volbách byly tradičně nejúspěšnější nezávislí kandidáti a jejich sdružení. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Ve fakultní nemocnici Brno přibývá žen, které vyhledávají specializovanou gynekologicko-porodnickou fyzioterapii. Pomoci jim může třeba s přípravou na těhotenství či porod, nebo pacientkám s endometriózou nebo bolestivou menstruací. Péči zajišťuje Centrum specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví z brněnské fakultní nemocnice. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: V Ostrově začal dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. Letos nabídne víc než 40 soutěžních snímků, premiéry i setkání s českými filmovými a televizními tvůrci. Jedním z hlavních témat festivalu je postava pana Tau, jelikož letos uplynulo 60 let od vzniku prvního scénáře z pera scénáristy Oty Hoffmana. Letošní 58. ročník festivalu dětských filmů a seriálů potrvá do 16. října.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Aktuální kolony na D1 na příjezd do Brna směrem z Vyškova na 20 minut a dálnice D52 z Mikulova do Brna hlásí kolonu až do Brna od 9. kilometru.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Na většině území dnes bude oblačno, srážky se ale objeví spíš výjimečně s větší pravděpodobností na horách na severu. V polohách nad 1200 metrů může dnes i sněžit. Večer se bude na většině území obloha vyjasňovat, teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, tepleji až kolem 17 bude na jihu Moravy. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 teď pokračují Ivana a Koťák.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
5: No a my trošku zdrsníme. Budeme soutěžit o 4 vstupenky na skvělou akci, která se jmenuje Gladiator Games. O tom víc už za chvíli na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, my jsme vám slíbili s Koťákem, že si dneska s námi i zasoutěžíte. A já mám strašnou radost, že je to na akci, kterou znám, protože se vrací něco, co já jsem normálně jednou viděla. Vůbec jsem si nemyslela, že mi to bude bavit. To já jsem si vzpomněla na NBA, když mě manžel vzal do New Yorku, že bychom měli na ten zápas, a byli jsme tam a říká, pojď večer na ten basket, máme jako lístky, a říká, to mě nikdy nemůže bavit. A doteďka to mám jedno ze tří nejkrásnějších zážitků života. No a možná by tam mohly trošku patřit i Gladiator Games, který jsem viděla, a teď znovu míří do O2 Areny FMX Gladiator Games. Je to vlastně nejstarší freestyle motocrossová akce v Evropě. Je tam hodně adrenalinu, je to velký zážitek, lítají tam prostě motorky, lítají tam sněžní skútry a je to opravdu skvělá show. Kam můžou jít i děti, takže vezmu 19. prosince i děti.
1: No to rozhodně udělejte, mimochodem je to ta akce, která dokázala pražskou O2 arénu vyprodat, já nevím, třeba 20krát. Je to fakt jako fenomén. Stojí to za to, sjedou se tam vždycky světové špičky, které tam prostě předvádějí ty krásné triky. Mám pocit, že už to není jenom o motorkách, myslím si, že se tam možná skáče i na koloběžkách a na spoustě jakoby dalších věcech. Sjede se tam opravdu špička. Takže 257-400-888, přesně v moment, kdy v éteru Evropy 2 uslyšíte tento single.
0: Tak držíme palce.
1: Mimi Web, velice dobře známá píseň z éteru Evropy 2. Volejte. Mimochodem, kdybyste teďka jako nutně potřebovali se někam odběhnout a nemůžete se zapojit do soutěže, tak můžeme prozradit tady s Ivankou, že se soutěží celý tento týden.
2: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
3: Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky na předpis.cz. Lékárny Dr. Max.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Comic Con Brno a Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
16: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
17: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už dnes v časopise ona dnes.
18: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vykleknout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast. Just. Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Ladíte Maximum muziky Evropy 2, 10 hodin, 26 minut k tomu, svátek má Marcela, my jdeme rozdávat 4 stupenky na FMX Gladiator Games, kteří se opět vrací do pražské O2 arény, a to už 19. prosince.
1: Je to vlastně nejstarší freestyle motocrossová akce, je to velký adrenalin, lítá tam všechno, co má kola i nemá kola, a chci to opět vidět.
0: Ivanko, počkej, já tam dám Gladiátora.
1: No počkej, takhle až tomu dát.
0: Tak jdeme na to.
1: Jdeme na to. Kdo se dovolal jako třetí a může vyhrát 4 vstupenky na 19. prosince do O2 arény? Halo?
2: Ahoj, tady Lucka.
1: Lucko, Lucko, odkud voláš?
2: Z auta jdeme, z wellnessu.
1: Cože?
0: Lucka má úplně boží hlas.
1: Lucka má radost.
0: My na Evropě máme rádi emoce, máme pro tebe 4 vstupenky. Já jenom jakoby podotknu, co jsem tady naznačoval. Není to pochopitelně jenom v motorkách, budou tam dokonce lítat sněžní skútry, tak snad bude sněhu dostatek, a každopádně máme velkou radost, že tě můžeme obdarovat.
1: Lucko, koho vezmeš?
2: No manžela a kluky moje malí, oni to milujou.
1: Ježiši Maria, takže ty seš ještě nejenom takový, to zavolám do rádia, abych něco vyhrála, ale ty ještě vyhraješ něco, co opravdu chceš, a takhle pozbudíš celou rodinu.
0: Potlesk pro mámu roku!
1: Máma roku, Lucka! Musím říct, že ten tvůj tam výkon, ten tvůj projev, který tam dělá, že nám tady vykouzlil takový velký úsměvy.
0: Velký úsměv na tváři. Navíc jsi si to krásně trefila, Luci, protože to je přesně, tohle to je rodinná akce, na kterou nechodí jenom kluci, ale prostě je to opravdu pro děti, pro mamky, pro děti a pro táty a pro všechny lidi, co mají rádi motocross a dobře se baví.
1: Lucko, měj se krásně a moc gratulujeme.
0: Tak vydrž mi na telefonu. My rozjedeme další porci Maxima muziky Evropy 2 a jak už jsem říkal, tento týden z Gladiator Games soutěžíme od pondělí až do pátku.
3: Že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
1: Jo, konečně!
2: Co jako?
1: Letíme z mobilu ven!
3: Kam jako?
1: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
4: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
8: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
7: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
8: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
7: Přece Hermann.
8: Hermann. Jistota na celý život.
9: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
10: Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: A startuje večer na maximum.
10: Songy na přání.
12: Já bych si přál asi třeba...
10: Tak třeba... Nebo legendární song za trest.
13: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
10: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
14: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
10: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
15: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sarah Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
16: Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: Sophie Ellis Baxter.
1: Normálně si pamatuju, jak koukám na MTV a tady ta Britka tam tančí v zelených flitrovaných šatech na taneční soutěži, to rok 2001.
2: 3, 2, 1, pop! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upířené auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: This is my last resort.
5: Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně. Miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal. Cut my life into
3: pieces. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
6: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticket.

0: ρυθμό μου μουσική. Ευρώπα 2. Ευρώπα
1: 2. Tak 12 minutek nás dělí od 11. hodiny tady na Evropě 2 se s vámi pomalu, ale jistě loučí.
2: Budeme, jo, ano, Ivana a Koťák. Budeme tady zase zítra a celý týden od 9 do 11. A za chvíli už je tady s vámi Pavel Cejnar, tak se můžete těšit.
1: Teď už ale pokračuje Sarah a Martin Harech se singlem Starlight. Pojďte si ho vychutnat, my se na vás těšíme. Zase zítra. When I

0: Minutu na zpátek odbyla 11. hodina, vaše uši ladí Evropu 2, teď zprávy a Káťa Říhová, jdeme na ně.
1: Pěkné dopoledne, pražský lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček v nedělní debatě České televize uvedl, že voliči hlasovali pro dobudování Prahy, aby byla moderním městem. Počítá nyní se zvýšením ceny MHD i navýšením ceny rezidentního parkování. Do budoucna by mělo dojít i k zavedení mýtného, které by po dokončení vnitřního městského okruhu platili řidiči při vjezdu do centra. Do Česka se vrátí babí léto, po chladnějším začátku týdne se opět prosadí slunečné počasí. Nejtepleji bude ve čtvrtek a v pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Rána však zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Teď se vydáme za Zuzkou.
2: Přednášky, konference, programy pro děti i dospělé a také veletrh s nabídkou škol a pracovních příležitostí v Libereckém kraji nabídne v tomto týdnu v Liberci 20. ročník projektu Eduka 2026. Původně třídenní akce se postupně rozrostla na celý týden. Eduka Expo má pomoci dětem a rodičům s výběrem studia či budoucího povolání. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Zdravotní problémy v kapele Kabát pokračují, skupina musí odložit další vystoupení. Po koncertech v Brně se ruší také slovenské část turné. Důvodem je nemoc tří členů kapely, kteří přišli o hlas a nemohou zpívat.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolona je na příjezd do Prahy z Plzně po dálnici D5, zdržíte se kolem 15 minut a na silnici 23 čekejte omezení v Čechočovicích, jezdí se tam kyvadlově.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Na většině území je dnes oblačno, srážky se ale objeví spíš výjimečně, s větší pravděpodobností na horách na severu. V polohách nad 1200 metrů se může objevit i sněžení. Večer se bude na většině území obloha vyjasňovat. Teploty vystoupí na 10 až 15 stupňů, tepleji až 17 stupňů bude na jihu Moravy. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 po nich pokračuje Pavel Cejnar.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Stále vám vinčuju, stále krásné pohodové pondělní dopoledne. Jsme rádi, že jste s Evropou 2. Miles Smith anebo Monodream, tím začínáme. Hezký den všem.

Ladí vás pondělí Evropa 2, 10 minut po 11. hodině, teď Steven Sanchez, taky David Guetta, anebo Lady Gaga s Bruno Marsem. No a já vám všem přeju stále dobrou náladu, přestože je začátek nového pracovního týdne, pojďme si to trošku zpestřit.

0: Lady Gaga, Bruno Mars ti nikdy nesklamou, stejně jako vaše Evropa 2. 20 minut po 11. Hezký 12. říjen vám přeju, hezké pondělí. V den, kdy se narodil Hugh Jackman, mimo jiné. No a u nás mají svátek všichni Marcelové. Velká gratulace. Dochodem dnes při pondělku začíná světový týden kostí a kloubů. Jak to oslavit? No, vzpomeňte si a možná, že jim dopřejte, co si vaše klouby a možná i kosti žádají. Dal bych jim nějakou mňamku v podobě dobrého jídla, aby vám to chutnalo, samozřejmě. I takhle se to dá říct a takhle se to dá oslavit. Takže hezké pondělí, mimochodem za chviličku, za pár minut si řekneme, meteorologové aktualizovali předpověď na zimu. Tak její detaily si řekneme už za pár chvil. Annika Eris, Quavo, Lenny Kravitz, Rieb, to je muzika, která se neodmítá. Tak ještě jednou hezké pondělí. Dobrou náladu a úsměv, to vám přeje vaše Evropa 2. Evropa 2.
1: Každou středu večer se na Evropě 2.

0: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
2: Mám tady pro vás předvýběr
1: a rozšíříme
2: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
1: Ale je to na vás.
3: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vykleknout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatypuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
12: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
13: Klid, máš na to 3 dny.
12: A těch lidí, co čekají na autogramy?
13: No, jsou tu všichni.
14: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
15: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
16: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.

Maturanti Bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

Rehab, Pecka, Mark Dan a nebo taky Post Malone a nebo Dermot Kennedy. Z dalšího hudebního menu můžete očekávat už za chviličku z Evropy 2. Tak, já jsem vás malinko naladil, mám tady zprávu, někomu uděláme radost, někomu radost neuděláme. Meteorologové totiž aktualizovali předpověď na zimu. A jak to vypadá? Prosím vás, ten vývoj prognóz souvisí také s mimořádně silným jevem El Niño, který má podle předpovědí dosáhnout vrcholu koncem roku, koncem letošního roku. Takže meteorologové zveřejnili nové předpovědi na zimu 2026-2027 a nejnovější říjnové údaje naznačují, že blížící se zima by mohla být v Evropě teplotně nadprůměrná a jiná, než předpovídali dosud. Pokud upřednostňujete sníh a tuhé mrazy, tak vás to příliš mnoho nepotěší, ale co to znamená? Ne, že jako vůbec nebude mrznout a vůbec nebude padat sníh, to samozřejmě ne, ale celkově to bude hodně nadprůměrné. Takže pokud máte zimu, vám moc radosti jsem jistě neudělal, ale není to zase tak špatný. Vy, co pomýšlíte na to, jak ten plyn a topíte plynem a elektrikou, jak to je drahý, tak bychom mohli za zimu, která je před námi, ušetřit. A to je taková lepší zpráva na začátek týdne. Tak co? Co na to říkáte? Evropa 2.

0: muzyka. Adela. Adela. Europa 2. Maximum nový muziky. Europa 2. 88.2 a 105.5 FM. Pomáháme s Europlazmou. Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
1: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor! Dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
2: Tatí, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
0: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
6: No povídej.
5: To je nejlepší rádio na světě.
6: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
7: Děkujeme.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek. La, la,
0: la, la, la. Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
6: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
10: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam, pam.
11: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za tři dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect. Well, you were staring down disaster.

0: Ladí vás dnešní Evropa 2, to jsem za to moc rád. Za chviličku poledne dáme čerstvé zprávy a já jsem tady před chviličkou narazil na takovou problematiku. Mě by zajímalo, zda to umíte anebo neumíte. Ono to je docela dost těžký. A o čem budu mluvit? Sebekritika anebo třeba dokonce i omluva. Tak co? No, dávám o tom příklad. Jeden herec, americký herec Ben Affleck, toho nemusím představovat, se v rozhovoru o tomto víkendu podělil o své pohledy na společnou výchovu dětí se svou bývalkou Jennifer Garner. Víte asi, jak to probíhalo, ten jejich rozchod a tak podobně. Jo, to byla prostě Itálie. No a on poznamenal, a teď pozor, že díky jejím rodičovským schopnostem má občas pocit, že ve srovnání s ní zaostává. A svoji bejvalku označil za naprosto výjimečnou matku, která své úkoly zvládá s obdivuhodnou lehkostí. Takže sebekritika, jo, možná, že tam zazněla i nějaká ta omluva. No je dobré, dáváme mu palec nahoru. A co vy, dokážete taky být sebekritičtí? No, někdy to není vůbec na škodu. Fastboy a Lenny, potom zprávy. Evropa 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2, tady poledne, pondělí, Káťa má čerstvé zprávy, jdeme na ně.
1: Pěkné poledne, státní volební komise dnes projednává výsledky víkendových voleb. V nich bylo zvoleno 5 senátorů a o dalších 22 se rozhodne až z kraje víkendu ve finálových duelech. V komunálních volbách byly tradičně nejúspěšnější nezávislí kandidáti a jejich sdružení. Podpora hnutí ANO klesá, ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky. Ten zkoumal, koho by lidé volili, pokud by se nyní konaly volby do poslanecké sněmovny. Zatímco v květnu mu průzkumy přisoudili podporu 32,5% lidí, nyní je to 28,8%. STAN je podle průzkumu lídr opozice, získal by 18,8% hlasů, o 6 procentních bodů víc než ODS. Do sněmovny by se dostalo i SPD, Piráti a motoristé. Teď už má slovo Zuzka.
2: Na železniční trati z Prahy na Benešov bude do 3. listopadu omezený provoz mezi Pražskou Uhřiněvsí a Říčany, případně Strančicemi. Vlaky budou kvůli výstavbě dálničního Pražského okruhu v tomto úseku jezdit po jedné koleji. Některé regionální spoje se kvůli tomu zkrátí. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Letoun indické společnosti Indigo musel v neděli nouzově přistát poté, co v zavazadlovém prostoru nad hlavami cestujících vzplála powerbanka. V Indii se přitom nejedná o ojedinělý případ. Už letos v květnu způsobila explodující powerbanka na jiném letu stejné společnosti evakuaci cestujících. Někteří dopravci už v posledních letech přistoupili k omezování powerbank na palubách letadel.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na silnici 23 čekejte zdržení, v Čechočovicích jezdí se tam kyvadlově a kolona je na příjezdu do Prahy od Plzně po D5, je tam zdržení zhruba na 15 minut.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku.
1: Na většině území je dnes oblačno, srážky se ale objevují spíš výjimečně, s větší pravděpodobností na horách na severu. V polohách nad 1200 metrů se může objevit i sněžení. Večer se bude na většině území obloha projasňovat. Teploty dnes od 10 do 15 stupňů, tepleji až kolem 17 bude na jihu Moravy. Tak to byly polední zprávy, po nich na Evropě 2 pokračuje Pavel Cejnar.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Tři minuty popolední, pokračujeme dál. A já vám všem přeju dobrou náladu. Co jiného na začátku pracovního týdne? Tady je vaše Evropa 2.
3: Evropa 2.

Ladí vás pondělní Evropa 2. Za chvíli, za pár minut tady máme jednoho pejska, který je neuvěřitelný. Teď Luis Capaldi. Detaily už

0: Pondělní, teď už odpolední, Evropa 2, 15 minut popolední a já jsem sliboval, že tady budu mít pejska. Ne, že bych ho tady měl přímo ve studiu, to samozřejmě ne, ale mám tady jednu zprávu o jistém psíkovi, který prostě je skvělej a ta zpráva stojí za pozornost. Tak představte si, já udělám takovou atmosféru. Jeden malej pejsek, ne tady u nás v České republice, ale konkrétně v Kansasu, jo, o víkendu se stal skutečným hrdinou. Dokázal, představte si, vyběhnout z baráku, zastavit policejní hlídku, prostě dělal takový psí triky, že je opravdu zastavil, donutil je a přivedl je domů na pomoc svému páničkovi, který bohužel ležel na zemi a nedokázal se zvednout. Takže všechno dobře dopadlo. Pochvaly od veřejnosti sklidil samotný pejsek i policisti, že tomu pejskovi věřili a takhle by to mělo dopadnout. To zní jako nějaká pohádka, ale je to skutečnost. I takovejhle příběh se může stát. Takže přejeme vám, aby se vám nic zdravotního podobného jako tomu pánovi nestalo a takovejhle pejsku přejeme jenom víc a víc. Prostě to je zpráva, to už nic nepřejede. Za chviličku flashback a Benson Boone nebo Cyril do té doby. Tak hezké pondělí s Evropou 2. Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg.

0: hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a řepkový olej 1 litr za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrart?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
10: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítně

0: Maturiťák Snus Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
2: You have to be ready.
1: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
3: This is Street Fighter!
1: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
4: Chceš se potkat se Samantou Carterovou z Hvězdné brány nebo s Eowyn z Pána prstenů? Tak to musíš dorazit na Comic Con do Brna. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
0: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

Dnes při pondělku jsem se rozhodl, že si dáme něco z Čech. Něco, co je opravdu hezký a dá se říct pravdivý, protože boží mlejny melou. Potom ani potom. Tak dnes budeme vzpomínat na dámu, která je stále jako velmi v kurzu, je velmi oblíbená, je to sympatianda, stále se usmívá. No a jmenuje se Eva Farná, to je jasný. Boží mlejny melou je dnešním flashbackem Evropy 2. Tak volume doprava a pojďme si to užít.

0: Je skvělá. To byl dnešní flashback Evropy 2. Bibi Rexa, David Guetta, Jordan Hutch. Za pár minut na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Party on the way to the party at the park.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Pozor, pozor. Auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
2: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
1: Auto. Financování výhodněji než dřív.
2: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
7: To je ale zima. Jdu ven.
6: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
9: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
10: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
11: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportál.

0: Já vždycky říkám, Linkin Park nesklamou, no a nesklame ani Kuba Štěpán, když přijde do studia. Nazdar, Kubo.
1: Ale to je výzva, nazdar, Pájo.
0: Ano. Dneska si tady na čas mezi 13. a 15. hodinou.
1: Mám tu čest.
0: A já si myslím, že úplně v pohodě se můžu zeptat, čím nesklameš naše posluchače?
1: A tím, že dopiju dobrou kávu,
0: ano.
1: Pak si dám oběd.
0: Mm-hmm.
1: A pak se uvidí.
0: No, to je jako...
1: Je to takový jako sobecký, zatímco to týká jenom mě samotného, mm-hmm. Ale nenajedenej chlap víme, že nedělá dobrotu, takže já se najím,
0: ano.
1: A budu ještě příjemnější.
0: No, slyším, že to jídlo fakt potřebuješ.
1: Přesně.
0: Kuba pokračuje, těším se zítra, ahoj.
2: Maximum muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Sparťani, pozor! Evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: Seřizujeme čas, je přesně 13 hodin. Posloucháte Evropu 2 a čerstvé zprávy má pro nás Lucka Hněvkovská.
1: A přeju hezké odpoledne. Kriminalisté navrhli obžalovat 39-letého muže z únorové vraždy taxikářky v Šumperku a také pokusu vraždy dalších dvou lidí. Okradeným autem taxikářky poté muž prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Hrozí mu až výjimečný trest. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají v úterý vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb v 5 obvodech, kde si lidé zvolili senátora už v prvním kole. Stížnosti o zvolení některého z kandidátů v obecních volbách mohou lidé předat správním soudům od středy. A další zprávu z regionu přidává Zuzka.
2: Další část obchvatu Opavy se řidičům otevře 23. listopadu. Na více než 2 kilometry dlouhé přeložce silnice 1/46 nyní stavbaři pokládají vrstvy vozovky a zhruba do 2 týdnů by chtěli mít hotový kruhový objezd, na němž se silnice napojí na Opavskou ulici. Stavba přeložky přijde bez DPH na 381 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Lesy České republiky po 11 letech dokončily sanaci Bořího lesa u Břeclavi. Pyrotechnici od roku 2015 odklidili přes 70 tisíc kusů munice, kterou zde rozmetal výbuch továrny na konci druhé světové války. Pestrost nálezů byla výjimečná, v továrně totiž skladovali i takzvaný kořistní materiál. V lesích tak ležela munice prakticky všech tehdejších válčících stran.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu osobního auta s autobusem došetřujou na Pražském okruhu. Zpomaluje se na 62. kilometru u sjezdu na Běchovice ve směru od Černého mostu k D1. A na D1 u Hořic z Brna do Prahy je kolona kvůli dopravnímu omezení mezi 76. a 72. kilometrem. Zdržení je na 15 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dneska bude polojasno až oblačno, ojediněle nás čekají slabé přeháňky, častěji na severu a severovýchodě země. V polohách nad 1200 metrů to mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty dosáhnou na 10 až 15 stupňů. Večer bude srážek ubývat a obloha se začne vyjasňovat. Po zprávách už je čas na maximum muziky a je tady Kuba Štěpán.
0: Lucko, děkujeme.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Když jste večer unavení, lehnete si a přesně v tu chvíli se hlava rozhodne, že teď je ideální čas řešit úplně všechno, co vám usnadní usínání. I o tom bude řeč tady u nás na Evropě 2, tak držte vlnu.
3: Evropa 2.

0: ať se nacházíte kdekoliv, posloucháte pondělní Evropu 2. Mnozí z vás to určitě znají velmi dobře, celý den melete z posledního, večer už skoro usínáte na gauči, ale jakmile si lehnete do postele, mozek najednou ožije. Připomene vám práci, všechny povinnosti, jednu trapnou situaci, která se vám stala, nevím, třeba na střední, a spánek je najednou pryč. Odborníci přitom radí hlavně jedno, nesnažit se usnout za každou cenu silou. Pomáhá večer slumit světla, odložit mobil, nekontrolovat pracovní e-maily a klidně si sepsat, co vás čeká další den. Tím dáte hlavě signál, že to nemusí všechno řešit ještě ve 2 ráno. Příjemně může fungovat i teplá sprcha, chladnější ložnice nebo klidné čtení. A pokud už půl hodiny jenom ležíte a začínáte nenávidět vlastní polštář, tak je lepší na chvilku vstát a vrátit se do postele až ve chvíli, kdy se ospalost znovu ozve. Takhle jednoduše to vidí experti. No, hlavně ve 3 ráno nedělejte žádná velká životní rozhodnutí. V tu dobu vypadá jako rozumný plán i výpověď, rozchod nebo třeba i stěhování někam do hor. Ráno většinou stačí jedno silný kafe. Evropa 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2. I letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
13: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
2: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatypuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
14: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
15: Klid, máš na to 3 dny.
14: A těch lidí, co čekají na autogramy?
15: No, jsou tu všichni.
16: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
17: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
18: Zpátky k muzice.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please!
0: Street Fighter. Už za tři dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

0: So maybe you bring one over.
1: Posloucháte Evropu 2. Taková situace ze života, pohádáte se s protějškem, oba jste přesvědčení, že máte samozřejmě pravdu vy, a pak zjistíte, že druhá strana vzala vaše zprávy a poslala je umělé inteligenci s otázkou, tak kdo z nás je tady úplně mimo? A právě tady vzniká úplně nová partnerská hranice. Téměř polovina zadaných lidí v jednom mezinárodním průzkumu říká, že některé věci ve vztahu by se bez souhlasu druhého člověka s AI sdílet neměly. Třeba soukromé zprávy, intimní problémy nebo právě ty detailní hádky. Dává to, když se nad tím zamyslím, docela smysl, protože když se svěříte kamarádovi, pořád mluvíte s někým, koho znáte. U umělé inteligence ale najednou kopíruje kus svého vztahu do systému a partner o tom nemusí vůbec vědět. Na druhou stranu chápu i pokušení, když se půl hodiny hádáte o to, kdo co řekl a samozřejmě jak to myslel, představa nezávislého rozhodčího zní lákavě. O tom žádná. Jen bych byl teda opatrný s větou, ChatGPT říká, že mám pravdu. To už totiž není řešení konfliktu, to je příklad posily do hádky. Evropa 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Pomáháme s Europlasmou. Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlasmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlasma.cz.
1: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor! Dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
2: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 tisíc followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
2: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
3: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. This is my
4: last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně. Miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
6: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
7: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrému. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2. Henry Moore je zpátky s novinkou Miss You. Je to svěžnější song o vztahu na dálku a taky o tom, jak vám někdo chybí, hlavně v těch úplně obyčejných chvílích. A jak se dívám, Henry Moore boduje taky v nejprestižnější hitparádě českého éteru Evropa 2 Music Chart. Vaše hlasy ho poslali na místo 19. Ale do nového vydání se pořadí může změnit a vy ještě stále máte čas zamíchat s top 20 na www.evropa2.cz. Hlasování uzavřeme zítra s úderem poledne a novou podobu Music Chart představíme tradičně ve čtvrtek od 18 hodin. Ode mě zazní z Maxima muziky Sombr nebo i David Guetta se Sia, tak ať už jste kdekoliv, užívejte pondělka a držte vlnu. Tady je vaše Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Mandraže na chvilku uzavírají maximum muziky Evropy 2. Teď je 14 hodin a slovo si na E2 bere Luzka Hněkovská. Na řadě jsou aktuální zprávy.
1: Dobré odpoledne. Pražská policie hledá muže, který pomáhal policistům, když sjeli v sobotu autem do Vltavy. On ani policisté se nezranili, ale byli podchlazeni. Zatímco policejní hlídka skončila následně v nemocnici, muž běžec, který byl při nehodě jen náhodným svědkem, podle všeho nesdělil své osobní údaje a odešel. Češi zaostávají při propagaci na internetu. Na sociálních sítích funguje více než polovina českých firem s více než 10 zaměstnanci. Mezi evropskými státy se tak Česko řadí k podprůměru. Nejaktivnější byly firmy na Maltě, ve Finsku a Dánsku. Naopak nejnižší zastoupení vykázaly Bulharsko, Chorvatsko a Maďarsko. A teď už Zuzka.
2: Kolín připravuje stavbu atletického tunelu u atletického stadionu v Brankovické ulici. Město má stavbu povolenou a nyní nechá zpracovat dokumentaci potřebnou pro její zadání a provedení. Příští rok chce požádat o dotaci. Náklady na stavbu se podle odhadu dostanou na 38 milionů korun. Sportoviště budou využívat sportovní oddíly a základní a střední školy. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Při střelbě na střední škole na jihu Francie utrpěli zranění ředitel a učitelka. Informovala o tom dnes dopoledne francouzská média. Policie podle nich zadržela podezřelého ze střelby, kterým je 14-letý žák. Na místo míří francouzský ministr vnitra.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu kamionu řeší na D11 na 8. kilometru za Prahou směrem na Hradec. Pomalu se začíná tvořit kolona. Kolony jsou také na D1 u Brna. 15 minut se zdržíte na trase od Vyškova a popojíždět budete také na D1 u Hořic z Brna do Prahy, a to kvůli dopravnímu omezení mezi 76. a 72. kilometrem. Tady je zdržení na 15 minut.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2. CZ. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až oblačno, ojediněle nás čekají slabé přehánky, častěji na severu a severovýchodě země. V polohách nad 1200 metrů to mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty dosáhnou na 10 až 15 stupňů, večer bude srážek ubývat a obloha se začne vyjasňovat. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a Kuba Štěpán.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Odpoledne nám zpříjemní další várka maxima muziky zazní Elton John, Dua Lipa, Shabuzi, Youngblood nebo i Jan Rooks. Tak držte vlnu, tady je vaše pondělní Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Kultovka. Kultovka. Európy 2.
1: Kultovka, která vás 100% rozhýbe. Před námi je Erik Pritz a jedna z jeho největších tanečních klasik Pianu z roku 2008. Přitom tahle skladba málem vůbec neprorazila. Erik ji vytvořil už o 2 roky dřív. Poprvé ji zahrál v jednom britském klubu a reakce publika byla tak vlažná, že ji jednoduše odložil. Pak ji po letech náhodou vytáhl na vánočním večírku ve Stockholmu a lidé se doslova do písme nemohli zbláznit. To někdo vystoupení dokonce natočil, video se objevilo na YouTube a kolem skladby začal velmi rychle růst zájem. No a v létě roku 2008 už Pianu patřilo k největším hitům na Ibize. V Británii vystoupal na 2. místo singlového žebříčku a tanečnímu žebříčku, říkám na rovinu, rovnou královalo. Tak pojďme zavzpomínat.

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdi.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
8: Jo, konečně!
9: Co jako?
8: Letíme z mobilu ven!
9: Kam jako?
8: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
10: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy. Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
1: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vykleknout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast. Just.
11: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
12: Klid, máš na to 3 dny.
11: A těch lidí, co čekají na autogramy?
12: No, jsou tu všichni.
13: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
14: 3, 2, 1, pav! Halloweenská mateří douška s dárkem je tu. Svítící tetovačky, upíří auto k vystřižení, tajemné šifry a strašidelné úkoly. Speciální host Jakub Kohák, zvracející dýně a nechutná pizza. Super halloweenská mateří douška tě čeká na stáncích.
1: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow. But now I'm way past gone. We go.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Maturanti, zbystřete, protože Evropa 2 vám i letos znovu může pořádně vylepšit maturitní ples. V soutěži Maturiťák Evropy 2 totiž hrajeme o 100 000 korun moderátora Evropy 2 na váš ples nebo vystoupení našeho rezidentního DJ. Stačí jednoduše poslat fotku vaší třídy, do které jakýmkoliv způsobem zakomponujete logo Evropy 2. Klidně můžete použít i tablo nebo snímek z posledního třídního focení. Fotku nahrajte skrz webovky evropa2.cz, no a pak už potřebujete jediné. Nahnat co nejvíc hlasů od spolužáků, kamarádů, rodiny, zkrátka od každého, koho dokážete přesvědčit. Přihlásit se můžete do 25. října na webu evropa2.cz. Která z tříd obsadí třetí, druhé a první místo, to zjistíme ve vysílání v úterý 27. října. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Takže jestli už máte kvůli maturitě přijít o nervy, byla by škoda k tomu ještě platit celý ples. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
1: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je retard.
1: Na Evropě 2.
6: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
7: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
7: To je nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo. My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Okna jsou oknoterm. Jo, oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
10: nebudeš chtít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
10: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
10: A je to pohoda. Pohoda.
1: Já to jsem teď říkal.
10: A je to tak.
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
10: Na maximum.
11: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Za 11 minut bude 15 hodin, posloucháte Evropu 2 a s 15 hodinou nesmí chybět pondělní odpolední show s Tomášem Zástěrou. Ahoj.
1: Dobré odpoledne. Líbí se mi, že jsi použil hudbu z filmu Pantau, protože jak jsme letěli za Zorkou na ty Kanáry, tak jsem si vzpomněl na film Pantau, jak natančil tom křídle.
0: Ano.
1: Tohle tele. Já jsem si měl místo přímo u křídla, nebo za ním, těsně. A vlastně jsem koukal na to křídlo a říkám, jak jste mohl udržet ten Pantau? On byl opravdu kouzelný. S tím deštníčkem ještě nějakým.
0: Tak měl jsi hodně času nad tím přemýšlet, protože když sedíš u křídla, tak předpokládám, že nevidíš nic jiného, že jo?
1: V podstatě ne, no. A co dobu jsem sledoval ten motor, jestli se bude klepat nějak víc nebo ne, ale dobrý, vydržel to.
0: Zvládli jste to, jsi tady odpočatej, spokojený.
1: Jsem úplně svěží. V podstatě jsem se znovu zrodil.
0: Malý, krásný, svěží, co víc chtít.
1: Ježíš, ano.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Evropa 2. Evropa 2. Maximum.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show, startujeme a jsou tu zprávy s Luckou Hněvkovskou. Hezké odpoledne všem.
1: Krásné odpoledne, ještě nás čeká hezké slunečné počasí. Po chladnějším začátku týdne nejvíce paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Jak plyne z týdenní předpovědi, rána ale zůstanou chladná a čekají nás také mlhy. A na víkend se počasí zkazí, přijde ochlazení a déšť. Maximální prodejní ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Cenový strop u nafty se proti víkendu a dnešku zvýší o 69 haléřů na 48 a 36 haléřů za litr. U benzínu vzroste o 37 haléřů na 46 korun a 85 haléřů. A jdeme za Zuzkou.
2: Ve fakultní nemocnici Brno přibývá žen, které vyhledávají specializovanou gynekologicko-porodnickou fyzioterapii. Pomoci může třeba s přípravou na těhotenství či porod, nebo pacientkám s endometriózou nebo bolestivou menstruací. Péči zajišťuje Centrum specializované fyzioterapie pro vybrané stavy v gynekologii a porodnictví z brněnské fakultní nemocnice. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Ředitelé společností s umělou inteligencí zvažují možné scénáře veřejné a politické vzpoury, ke které by mohlo dojít po katastrofické události spojené s AI. Očekávají rozsáhlou událost, pravděpodobně kybernetický útok, který znemožní přístup k finančním službám, k připojení internetu nebo dokonce k dodávkám elektřiny a vody.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D48 je kvůli nehodě uzavřená na 46. kilometru směrem na Český Těšín. Pokud jedete od Ostravy z dálnice D52, naposledy sjedete na 51. kilometru exit Frýdek Sever. A popojíždět budete také na D1 u Hořic z Brna do Prahy, a to kvůli dopravnímu omezení mezi 76. a 72. kilometrem. Tady se zdržíte čtvrt hodiny.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až oblačno, ojediněle nás čekají slabé přehánky, častěji na severu a severovýchodě země. V polohách nad 1200 metrů to mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty dosáhnou na 10 až 15 stupňů. Večer bude srážek ubývat a obloha se začne vyjasňovat. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Na Evropě 2 startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: A já vás zdravím po návratu z Kanárských ostrovů, kde jsem byl zkontrolovat kolegyni Hejdovou. Tak si ji trochu probereme a probereme si to, jak se tam má.
1: Těšíme se.
0: Za chvilku na Evropě 2.
3: Europa 2.

0: a teďka, jak to bylo doopravdy, tak měla trochu víc volna, než jsme čekali, ale mezi tím samozřejmě natáčela tento pořad, to je samozřejmě jasné. Starala se o nás moc hezky, dokonce nám uvařila jeden oběd a odvezla nás na letiště, takže musím říci, že i firmě ušetřila řadu peněz, které bychom jenom jinak obětovali na diety a taxík na letiště. Takže moc za to děkujeme. Pochopitelně těší se zpátky do práce, ale už se představuje klasicky alá Zorka Hejdová, že prostě tady jí budou všichni vítat po návratu. Jo? Už to úplně chystá, jak to vlastně bude vypadat, že celé patro se bude sem chodit dívat na ní a budou jí nosit nějaký dárky a tak dále. Vlastně si to představuju jako v Betlémě, když se narodil Ježíšek. Tak si to představte taky tak a takhle bude vypadat za 3 týdny návrat kolegyně Hejdové. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí. Jo!
2: To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu být infarkt. Já jsem to fakt vyhrála.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
10: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
12: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
14: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
15: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2.

0: Maturiťák Snus Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
1: Berete se rádi? Tak pojďte do kina. Čeká tam na vás Street Fighter.
2: You have to be ready.
1: Ultimátní akční řežba podle série legendárních videoher.
3: This is Street Fighter!
1: Krev, pot a pořádný kopanec srandy ve filmovém balení. Street Fighter ve vašem kině od 15. října.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté.

0: Čekáte Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti.
1: Partnerem je Samsung. Ponoř se do hry s výkonnými telefony řady Galaxy S26 nebo skládacím telefonem Galaxy Z Fold 8. Vybírej na Samsung.cz nebo ve značkových prodejnách Samsung. Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat. Občas na tebe zapomenu.
1: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. Toto je zpráva zejména pro studenty středních a vysokých škol, protože základoškolské učivo asi nevyžaduje úplně pozornost v rámci AI, ačkoliv pár teček, že jo, samozřejmě. Tady píšou, že Evropská unie chystá u ChatGPT zásadní změnu v rámci textu pro studenty. Jak jsem říkal, já si myslím, že to bude zejména pro střední a vysoké školy, zejména pro ty vysoké, protože se bude jednat o takzvaný speciální vodoznak v rámci textu, který odhalí, že text byl vytvořen anebo generován, anebo vlastně celkově nějak vyhledáván pomocí umělé inteligence. Tedy pokud děláte třeba bakalářskou práci, diplomovou práci a tady ty zásadní práce, na kterých záleží, jasně, takovej nějaký referát na střední škole je taky důležitý, ale co se budeme povídat, ta učitelka vám maximálně udělá bu-bu-bu a tím to skončí, ale když generujete třeba celou diplomovou práci pomocí AI, tak už to může být zásadní problém v rámci toho, že jste si usnadili studium a pak nemáte mít právo na váš titul. Tedy Evropská unie jako první zavádí pro studenty nebo do svého textu ChatGPT vodoznak, čímž pádem bude komplikovat studentům vytváření fejkových nebo pomocných textů v rámci AI. A zase studenti, buďte v klidu. Až odešlete vaši diplomku učiteli, profesorovi ke zkontrolování a odpoví se zpátky, pozor, odpověď od učitele byla vygenerována pomocí AI, tak jste v klidu. Vlastně jste ho použili oba a je to bezpečný. Evropa 2.

0: Nová muzika. Adéla. Adéla. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina Pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
5: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
6: Proč se culíš?
7: Protože budeme krásný.
6: To už přece jsme.
7: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
6: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
8: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
9: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hermann.cz.
8: Hermann. Jistota na celý život.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
11: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
12: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportál.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za tři dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem se vrátil z Kanárských ostrovů, kde jsem byl navštívit Zorku Hejdovou, a to by v tom byl čert, aby se máma neptala, jak se Zorka má, jestli doopravdy pracuje, a tak všeobecně bude sondovat a pídit se. No tak jí to řekneme, vytáčím.
1: Ahoj.
0: Máti, nazdar.
1: Ahoj, tak už jsi doma, nebo respektive v práci zase vy.
0: Ano, byl jsem doma a už jsem zase v práci, já jsem opravdu světoběžník.
1: No, jsi zodpovědný, hele. Jako který člověk bude hned, co se vrátí od tam nebo od někud z Tramtárie do práce. Nikdo. Jenom ty.
0: Ano, ano, má ti dál mě
1: chvál. To by měli ocenit, jako já nechci nic, jako tohle, co ale měli, ale to je jedno. Co ta Hejdová?
0: Dobrý, no tak pracuje, to víš, jako je taková z toho unavená, že to je hodně, ale když jsme to viděli v reálu, tak no za toho tolik taky není, že jo, co si budeme povídat, no.
1: No, prosím tě, no, přesně tak, a co ten Hejda její?
0: Ne, ten tam
1: oni tam jsou celou rodinou, ne s tím dítětem.
0: Ne, ten tam nebyl, ten zase odletěl pryč, takže se tam střídali s rodičem a jejíma, víš?
1: Už se měli plný zuby, viď? Se to pohádali nebo něco?
0: Ne, proč? Asi v pohodě, jel pracovat.
1: Neměli žádný jako delikty, jo, konflikty nebo něco takového. Že nebylo tam něco divného, jako nevšim si z něčeho.
0: Myslím, že ne.
1: Jo, prosím tě, oni jsou spolu i mrvéry 365 dní v roce spolu a nemají žádný konflikty, jo. To čety nějakou knihou o šťastném manželství, ne?
0: To nevím, ale zajímalo by mě spíš, kde se taková kniha dá koupit.
1: Kde se dá koupit? Běž do knihovny,
0: no,
1: a najdi si oddělení pohádek.
0: Jo, takhle.
1: No.
0: Já myslel science fiction.
1: No, možná i tam budou mít taky, no, nějaký duplikát.
0: No jo, matko, ty jsi s otcem 365 let, už v podstatě, nebo jak dlouho to trvá ten tvůj elixír?
1: Lásky, já nevím, lásky, já už to nepočítám, protože v momentě, kdybych to spočítala, tak by mě opravdu už trefil šlak. Takže no. já to radši nechávám plynout jako voda v jezeře, nebo kde.
0: Jo, ano, v jezeře ta voda plyne úplně nádherně. Hele,
1: matko, potoce.
0: To je plynutí jak v jezeře. Měj se krásně, ty jezerní královno.
1: Čau.
0: Zítra, nazdar.
2: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
3: Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
3: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
3: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. This is my
7: last resort. Papa Roach se vrací do Prahy. Více než čtvrt století na scéně. Miliony prodaných desek a nesmrtelné hity. To vše už 24. listopadu 2026 v O2 Univerzu. Zbývá jen třetina vstupenek. Tak neváhej a pořiď si tu svou v síti Ticketmaster nebo Ticketportal.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce.
8: V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Přesně 16 hodin, Lucka Hněvkovská na svém místě, jsou tu aktuální zprávy na Evropě 2 a v odpolední show.
1: Krásné odpoledne. Vláda podpořila novelu občanského zákoníku, která řeší problémy při rozvodech manželství. Soudy mají při posouzení zájmu dítěte zohledňovat mimo jiné jeho bezpečí a názor. Novela se týká i ochrany dětí v rodině. Kriminalisté navrhli obžalovat 39-letého muže z únorové vraždy taxikářky v Šumperku a také pokusu vraždy dalších dvou lidí. Ukradeným autem taxikářky poté muž prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Hrozí mu až výjimečný trest. A další zprávu přidá Zuzka.
2: Přednášky, konference, programy pro děti i dospělé a také veletrh s nabídkou škol a pracovních příležitostí v Libereckém kraji nabídne v tomto týdnu v Liberci 20. ročník projektu Eduka 2026. Původně třídenní akce se postupně rozrostla na celý týden. Eduka Expo má pomoci dětem a rodičům s výběrem studia či budoucího povolání. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Lesy České republiky po 11 letech dokončily sanaci Božího lesa u Břeclavy. Pyrotechnici od roku 2015 odklidili přes 70 tisíc kusů munice, kterou zde rozmetal výbuch továrny na konci druhé světové války. Pestrost nálezu byla výjimečná. V továrně totiž skladovali i takzvaný kořistní materiál. V lesích tak ležela munice prakticky všech tehdejších válčících stran.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D48 je po nehodě už opět otevřená. Na 46. kilometru směrem na Český Těšín je průjezdná pravým pruhem. Je tu ale ještě kolona na 20 minut. A dopravní omezení brzdí provoz na D1 mezi 76. a 72. kilometrem. Z Brna do Prahy budete popojíždět 15 minut.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Polojasno až oblačno, ojediněle nás čekají slabé přeháňky, častěji na severu a severovýchodě země. V polohách nad 1200 metrů to mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Teploměry ukazují 10 až 15 stupňů. Večer bude srážek ubývat a obloha se začne vyjasňovat. Ze zpráv je to vše. Na Evropě 2 pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Pokud v zaměstnání pracujete na firemním počítači, podle mě dělají korporáty, který vám ho dávají, obrovskou softwarovou chybu. Jakou? Podíváme se za chvilku. Na
1: to
0: Evropě
1: 2?
0: Ano, to je jako všechno, co říkám.
3: Evropa 2.

0: S vámi je Tomáš na Evropě 2 v odpolední show. Já jsem říkal, že pokud pracujete ve firmě a makáte tam na počítači firemním, takže řada korporátů a firm dělá obrovskou chybu. Jo? Třeba já to vidím tady na sobě, abych vám uvedl příklad. Mám tady firemní počítač ve studiu, který vždycky zapnu a on má takový ty proměnné tapety. Jo? Vlastně jsou tam asi Windows, že předpokládám, bezesporu. A oni měnějí, což se dá vypnout, já vím, dá se tam dát i vlastní tapeta, ale tam mám prostě nějaký default a teďka se mění neustále ty nejkrásnější místa planety, jo. A já si myslím, že možná máte něco podobného, nebo jste si sami zvolili nějaký krásný místo na země kouli. Já si myslím, že by to zaměstnavatel měl zakázat, jo, protože já si říkám, koukám na ten displej a říkám si, co tady vlastně dělám. Tam je nádherný, jakože nádherný moře, nějaký bílý písek, prostě ostrov, palmy a tak dále, dřevěná chatr, čo? Říkám se prostě, co tady vlastně dělám v té práci? A to je silně demotivační. A teďka se to změní a je tam další krásné místo na planetě. Já si říkám, to není možný. Já tady vlastně jakoby ztrácím životní čas a takhle reaguje asi většina z vás, když se podívá na ten monitor svého počítače a tam se změní takováhle nějaká tapeta. Takže obrovská chyba korporátů, pokud mě poslouchá i vedení této firmy. Já navrhuji a jiných firm, navrhuji třeba tyto tapety. Skládka, hořící skládka, pneumatik, čistička odpadních vod. Pak si budeme v práci připadat příjemně. Evropa 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2. I letos. Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
2: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme výběr.
11: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
10: Ale je to na vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%.

0: kontaktujte svého BMW dealera.
1: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vyklepnout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
5: Zpátky k muzice. Evropa 2.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: odpolední show na Evropě 2 mám pro vás příběh jedné chyby, která se stala vlastně roztomilou, protože neskončila žádným dramatem nebo smrtí, nedej bože. Jedná se o příběh jednoho důchodce, celkem starého, 90-letého, který si spletl jogurt s barvou. Byla to barva taková ta mintová, takže zavánilo to jako pistácí lehce a on měl hrozně rád jogurt, jak mu bylo 90, tak nějak jako by to tam leželo asi, bylo to někde v Americe, takže to nemělo ten kelímek, jako my máme my tady, nebo tu plechovku, jako máme na barvy, tu kovovou. Oni tam mají i plastový, evidentně, kelímky na barvy, takže on se to prostě splet, vzal si to, otevřel to, viděl nějakou hezkou barvu, říkal si jasně pistáciový jogurt, a tak toho zbaštil půlku, no, zhruba 400 ml, než si jeho dcera, která tam přišla, všimla, že jí celou dobu tu barvu, no. Takže stalo se to, že zavolali lékaře, nějak mu jako vypumpovali žloudek, pochopitelně, ale úplně v pohodě, žádný následky, nic se nestalo. A děda, který měl ještě celou pusu od toho, od té barvy, protože pochopitelně to nešlo smejt, jo, takže měl celý rty od té pistácový barvy, od té mintový, tak se mu začal se mu říkat nabarvený děda, se mu začal říkat na internetu, jo. No a to nebyla ta nejhorší chyba. On vlastně snědl tu mintovou barvu, ale pistácovým jogurtem natřel celé dětské hřiště. To byla ta horší chyba. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Party on the way to the party at the park. Party.

0: Tropa Bien. Maximum nový muziky.
1: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat PIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Armovací tkanina pro doma za akční cenu 999 korun i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběží. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
6: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
7: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
9: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažijí Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking z Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
10: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.
11: Sparťani, pozor! Evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta.

0: S vámi odpolední show na Evropě 2. Jestli se vám schválně někdy stala tato situace, šli jste sami nebo třeba s dětskem na záchod, na kabinku jste potřebovali a teď je tam třeba několik těch kabinek a vy nevíte, která se uvolní a čekáte a zdá se vám to nekonečný a nevíte vlastně kdo, kdy, odkud vyjde. Tak v Číně tomuhle tomu šli trochu naproti, mají geniální řešení opět, totiž na veřejných toaletách, kterých se to týká většinou této čekání, tak tam dali počítadla, jak dlouho už je někdo uvnitř. To znamená, že vy si teoreticky můžete vybrat tu kabinku, kde teoreticky je už ten čas hodně vysoký a říkáte si, tady by asi někdo mohl končit tím pádem, protože už je tam fakt dlouho. No, tak asi se postavíte před tu kabinku, která teda má ten největší časový počet. No. Má to tedy mít za následek to, že tam nebudou takový fronty, nebo respektive, že ty lidi budou vědět aspoň kam si stoupnout, no. Hele, taková ta otázka, když tam je fakt člověk dlouho, od kolika tady čekáš, tak je špatně. To je, čekám tady od koliky. Střevní koliky. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: A opět přesně 17. hodina, posloucháte Evropu 2 odpolední show a teď už i Lucku Hněvkovskou jsou tu zprávy.
1: Pěkné odpoledne. 8% českých zaměstnavatelů plánuje, že ještě do konce letošního roku svým lidem přidá. Je to nejmenší ochota zvyšovat mzdy za poslední dva roky. Nabírat zaměstnance plánuje ještě letos polovina firem. Naopak 8% očekává jejich úbytek. Na blikání dálkovými světly pozor při cestách nejen po Česku, ale i například v Polsku. Tamní policie totiž také pokutuje řidiče, kteří tímto způsobem upozorňují proti jedoucí auta na měření rychlosti. V Česku může být blikání dálkovými světly kvůli upozornění na policejní radar přestupkem, protože zákon jejich používání povoluje jen v určitých situacích, například při varování před nebezpečím. A teď už Zuzka.
2: Na železniční trati z Prahy na Benešov bude do 3. listopadu omezený provoz mezi Pražskou Uhřiněvsí a Říčany, případně Strančicemi. Vlaky budou kvůli výstavbě dálničního Pražského okruhu v tomto úseku jezdit po jedné koleji. Některé regionální spoje se kvůli tomu zkrátí. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Řecká vláda chce zakázat sociální sítě pro uživatele mladší 15 let od ledna příštího roku. Dnes to uvedli ministři. Hlavní odpovědnost za ověření věku budou mít provozovatelé sítí. Zákaz bude platit i pro děti, které už na sítích své účty mají.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S menším zdržením počítejte po nehodě na D48 na 46. kilometru směrem na Český Těšin je průjezdná jen pravým pruhem. A kolonu hlásí z Pražského okruhu, zpomaluje se na 62. kilometru u sjezdu na Běchovice ve směru od Černého mostu k D1.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra po ránu čekejte místy mlhy, poté bude jasno až polojasno. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost. Později večer v Čechách místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti jen kolem 9. A také po 17. hodině pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: A my se blíže podíváme na americkou herečku Angelinu Jolie a neb, co jste o ní určitě nevěděli. Za chvilku zde na Evropě 2. Hezké odpoledne všem.
3: Evropa 2.

bénédite et dans un

0: sbírkách. Ta ženská strašně škrábe, ale strašně. Jestli máte nějaký recept od lékaře, který máte dát v lékárně a oni ho přečtou, tak tady by to asi opravdu nezvládli ani lékárníci, protože to je normální škrabopis. To je několik příkladů těch malých papírků, který si někdo schoval, asi předpokládám, nebo někde vyfotil. A to se fakt nedá přečíst. Možná, co zvládnete, jsou první písmena těch slov. Ten zbytek už je prostě jenom čáranice nějaká, jo. Takže Angelina Jolie strašně škrábe a já chápu, že z toho Brad tehdy začal pit. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check ya, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Faslo Cash Evropu 2.
1: Evropa 2. Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
6: Chceš válku? Tak tady máš válku.
5: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
7: Všude kolem jsou žraloci.
5: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
10: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
11: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Jo, konečně!
16: Co jako?
15: Letíme z mobilu ven!
16: Kam jako?
15: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
17: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
18: Na tuhle středu si pořádně našprtej Guinnessovku, protože jenom to ti může pomoci vykleknout zástěru na Evropě 2. Budeme typovat světové rekordy z aktuálního vydání Guinnessovy knihy rekordů a jestli se umístíš na bedně, vyhraješ jak aktuální Guinnessovku 2027 od nakladatelství Slov Art, tak vouchery na nákup knih na slovart.cz. Vyklepni zástěru ve středu 14. odpoledne na Evropě 2 a zatipuj si s Guinnessovkou o skvělý ceny. Očekáváme rekordní účast.
19: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
20: Klid, máš na to 3 dny.
19: A těch lidí, co čekají na autogramy?
20: No, jsou tu všichni.
21: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.

Maturanti Bacha. Maturiťák Snus Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: mámu.
1: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem se vrátil z Kanárských ostrovů, kde jsem byl navštívit Zorku Hejdovou, a to by v tom byl čert, aby se máma neptala, jak se Zorka má, jestli doopravdy pracuje, a tak všeobecně bude sondovat a pídit se. No tak jí to řekneme, vytáčím.
2: Ahoj.
1: Máti, nazdar.
2: Ahoj, tak už jsi doma, nebo respektive v práci zase vy.
1: Ano, byl jsem doma a už jsem zase v práci, já jsem opravdu světoběžník.
2: No, jsi zodpovědný, hele, jako který člověk bude hned, co se vrátí od tam nebo od někud z Tramtárie do práce. Nikdo, jenom ty.
1: Ano, ano, má ti dál mě
2: to
1: chvál.
2: To by měli ocenit, jako já nechci nic, jako tohle, co, ale měli by, ale to je jedno. Co ta Hejdová?
1: Dobrý, no tak pracuje, to víš, jako je taková z toho unavená, že to je hodně, ale když jsme to viděli v reálu, tak no, za toho tolik taky není, že jo, co si budeme povídat, no.
2: No, prosím tě, no, přesně tak, a co ten Hejda její? Ne, ten tam oni tam jsou celou rodinou, ne s tím dítětem.
1: Ne, ten tam nebyl, ten zase odletěl pryč, takže se tam střídali s rodičema jejíma, víš?
2: Už se měli plný zuby, viď? Se pohádali nebo něco?
1: Ne, proč, asi v pohodě, jel pracovat.
2: Neměli žádný jako delikty, jo, konflikty nebo něco takového. Nebylo tam něco divného, jako nevšiml si z něčeho.
1: Myslím, že ne.
2: Jo, prosím tě, oni jsou spolu i mrvery 365 dní v roce spolu a nemají žádný konflikty, jo. To čety nějakou knihu o šťastném manželství, ne?
1: To nevím, ale zajímalo by mě spíš, kde se taková kniha dá koupit.
2: Kde se dá koupit? Běž do knihovny, no. A najdi si oddělení pohádek.
1: Jo, takhle. No. Já myslel science fiction.
2: No, možná i tam budou mít taky, no, nějaký duplikát.
1: No jo, matko, ty jsi s otcem 365 let, už v podstatě, nebo jak dlouho to trvá ten tvůj elixír?
2: Lásky, já nevím, lásky, já už mládí. To nepočítám, protože v momentě, kdybych to spočítal, tak by mě opravdu ztrefil šlak, takže no. já to radši nechávám plynout, jako voda v jezeře, nebo kde.
1: Jo, ano, v jezeře ta voda plyne úplně nádherně.
2: Potoce!
1: To je plynutí jak v jezeře. Měj se krásně, ty jezerní královno.
2: Čau.
1: Zítra, nazdar.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
2: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
3: nebudeš chtít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
3: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
3: A je to pohoda. Pohoda.
0: Já to jsem teď říkal.
3: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Na maximum.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
3: No povídej.
6: To je nejlepší rádio na světě.
3: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
7: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor! Dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
8: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za tři dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Let's go.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já se budu dekovat, jak se říká, tady loučit. Po mně už přichází Petr Dříbal a Večer na maximum. Já tady ještě koukám na sociální sítě a zaujal mě tady příspěvek ohledně Cristiana Ronalda, který prohlásil, jsem nejlepší hráč všech dob, tečka. On tady píše, že v rozhovoru, nebo takhle rozhovor prostě nen a píše, nebo řekl tam, že prostě čísla hovoří jasně a že ty góly, který dává, nebo dál prostě tak, že už to tak prostě je, ať si každý myslí, co chce, ať někdo obdivuje Messiho nebo kohokoliv, tak on jako Cristiano Ronaldo je prostě nejlepší fotbalista všech dob a tečka. Je to trochu připomíná takový to, že hrajeme s kámošem a nějaký stolní fotbálek a řekneme si, ten, kdo vyhraje teďka je mistr galaxie, tečka prostě. No tak a někdo vždycky vyhraje nakonec. Takže prosím vás, mějte sebevědomí jako Cristiano Ronaldo. To bych vám chtěl popřát a vzkázat. Těším se na vás zítra od 15. hodiny. Jsem nejlepší moderátor všech dob. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Popkultura ožívá ve Westfield Chodov. Od 16. do 18. října zažij Westfield Days na vlastní kůži. Čekají tě gaming, beauty, DJ workshop, live cooking s Gado i setkání s Davidem Famem, Michsakem nebo Game of Life. A navíc slevová knížka s více než 70 nabídkami do obchodů a restaurací. Více na westfieldchodov.com.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 18. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Oceláře Třinec. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Evropa 2.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Večer na Maximum už za okamžik, teď je připravena Lucka Hněvkovská a tady jsou zprávy na Evropě 2.
1: Dobrý večer, čeká nás ještě hezké slunečné počasí. Po chladnějším začátku týdne nejvíce paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům. Jak plyne z týdenní předpovědi, rána ale zůstanou chladná a čekají nás také mlhy. A na víkend se počasí zkazí, přijde ochlazení a déšť. Maximální prodejní ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Cenový strop u nafty se proti víkendu a dnešku zvýší o 69 haléřů na 48 korun 36 haléřů za litr. U benzínu vzroste o 37 haléřů na 46 korun a 85 haléřů. A další zprávu přidává Zuzka.
2: Další část obchvatu Opavy se řidičům otevře 23. listopadu. Na více než 2 kilometry dlouhé přeložce silnice 1/46 nyní stavbaři pokládají vrstvy vozovky a zhruba do 2 týdnů by chtěli mít hotový kruhový objezd, na němž se silnice napojí na Opavskou ulici. Stavba přeložky přijde bez DPH na 381 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Ředitelé společností s umělou inteligencí zvažují možné scénáře veřejné a politické vzpoury, ke které by mohlo dojít po katastrofické události spojené s AI. Očekávají rozsáhlou událost, pravděpodobně kybernetický útok, který znemožní přístup k finančním službám, k připojení k internetu nebo dokonce k dodávkám elektřiny a vody.
3: Evropa 2. Kde to stojí?
1: Kolonu hlásí z Pražského okruhu, zpomaluje se na 62. kilometru u sjezdu na Běchovice ve směru od Černého mostu, kde je jedničce. A popojíždět budete také na dálnici D1 z Brna do Prahy, a to kvůli dopravnímu omezení mezi 76. a 72. kilometrem. Zdržení je na čtvrt hodiny.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku.
1: Zítra po ránu čekejte mlhy, jinak má být jasno až polojasno. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost, později večer čekejte v Čechách místy déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti jen kolem 9. Ze zpráv je to ode mě pro dnešek vše, teď už startuje Večer na Maximum, dnes s Petrem Hříbalem.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Věřím, že jste po víkendu odpočatí. Startujeme je po 18. Tady je Večer na Maximum u nás na Evropě 2.
3: Evropa 2.

Vítejte 12. října, to ale už asi víte, protože je po 18. hodině. Posloucháte Večer na maximum tady na Evropě 2. No a mezi 18. a 20. tak jak jste zvyklí, shrneme to všechno, co se stalo na celém světě. Planeta se točí, nezastavuje, my stejně tak, tak to všechno probereme. Za chvilku taky první vaše přání, takže jestli chcete někomu něco vzkázat a ještě to pěkně podmáznout hudebně, není to problém. Ve 3/4, tak jak jste zvyklí, song za trest. Takže jestli vás někdo vytočil, naštval, jsme tu od toho, abyste si trošku vyčistili karmu a jemu naopak pěkně spackovali tvář. Teoreticky je to možný. No a za chvilku taky Petr Švancara, další do party, a probereme krádeže, čorky, El Paso, je jedno, jak tomu říkáte, ale to bude naše téma za chvilku tady na Evropě 2.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Pondělí Evropa 2, Petr Švancara a žádný Švanci.
2: Zdravím vás všechny v tomhle krásným pondělí.
1: A začneme pěkně z hurta. Ano. Mám tady statistiku, za kolik peněz se loni, teprve teď se to všechno spočítalo, nakradlo zboží.
2: Jako jakýkoliv. Jo. Na benzinkách, v samoškách, jo, prostě cokoliv. Jo.
1: Takhle, je to tak vysoká částka, nejde o 5 kila, že to pojďme musí jako zaokrouhlit na nějaký vyšší 100 tisíce třeba.
2: Mám si tipnout? Já bych řekl třeba za 500 miliardy. 500 milionů se ukradlo. To jsem přehnal.
1: Jsi úplnej amatér. Úplnej amatér. Úplnej.
2: Já beru jenom Brno.
1: Jo, to by se dělo. Tak no. pojď víš.
2: Tak dobře, tak 2 miliardy.
1: Na mnohem.
2: To si děláš srandu.
1: Mnohem.
2: Tak dobře, tak to už přestřelím 10 miliard.
1: 10 miliard tady píšou, že je takový to manko, ale do toho je započítána i taková chyba, když třeba něco špatně naceníš.
2: Ano.
1: Ale reálně se něco ukradlo za 7 miliard a 700 milionů.
2: Neuvěřitelné.
1: 7 miliard a 700 milionů.
2: A jsou tam regiony, kde tomu pomáhají. Jak vás máte třeba u vás v Mostě?
1: My jsme tam zhruba za těch 7 miliard.

0: Pondělní večer na Maximum 12. října. A kdo je první na 257 408 88? Haló, Evropa 2?
1: Ahoj, ahoj.
0: Haló, kdo tam?
1: Ahoj, tady je Marek z Ostravy.
0: A zdravíme do Ostravy. Jak se to máte?
1: Těžko, začal týden. Boucháme od samého rána.
0: No počkej, to bouchání v Ostravě už taky není co bývalo, ne?
1: Tak na to jsme tady citliví, na takové narážky.
0: Ne. Já to myslím se vší láskou, protože já jsem z Mostu, ty jsi z Ostravy a my tam máme hnědý uhlí, vy tam máte černý uhlí. A u nás už se moc netěží, u vás už se moc netěží, takže myslím, že to máme hodně podobný. Jo. Tak černý bratře, tvůj hnědý bratr se tě ptá, co budeme hrát.
1: Nějakého Eminema.
0: OK, dáme ho tam. Pro koho to bude?
1: Pro všechny, co bouchají. Aspoň trošku.
0: Počkej, v jakýmkoliv slova smyslu.
1: Přesně tak. Nějaký bouchání tam být musí.
0: Je. Měj se hezky, díky za telefon. Zdravíme Ostravu, ahoj.
1: Ahoj. Večer na Maximum.

0: Evropa 2 večer na maximum, ten pondělní. A jestli dneska máte narozeniny, no a teoreticky teď někdo třeba z těch, já to tady rychle spočítám, nás asi 11 milionů, no prostě plus minus 30 tisíc lidí dneska u nás v České republice slaví narozeniny. Teoreticky může někdo z nich poslouchat, takže jestli posloucháte a máte narozeniny, tak to s váma ještě možná dneska s největší pravděpodobností sekne. Vlastní narozeniny jsou totiž nejpravděpodobnějším dnem, kdy můžete dostat infarkt. Představte si to, že na to vědci nějak přišli, čili jestli se chystáte sfoukávat, i když teď už je relativně pozdě, ale třeba to slavíte až po příchodu z práce, právě teď se chystáte sfoukávat svíčky na svém narozeninovém dortu, tak na to dávejte pozor, protože experti studovali víc než 2 miliony lidí během 35 let. No a nejčastější příčinou úmrtí během vlastních narozenin je fakt infarkt. Což zas na druhou stranu, když se nad tím člověk zamyslí, je vlastně logický. Čekáte, že dostanete nový fáro, že dostanete k narozeninám novou káru, místo toho si potom rozbalíte nějaký bačkory, no tak z toho člověka klepne pepka. To je jasný. Evropa 2, Evropa 2, maximum Petra Hříbala. Evropa 2. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Joši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
2: Kdy je kuřák zarostlej, no?
1: Když mu dojde pěna na hulení.
3: Brzda Evropy 2 a ne jako by show.
1: Já bych to třeba ještě

0: pondelí a neděli v 8 večer na Evropě 2.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Evropa 2, večer na maximum. A teď další vaše diktování na 257-400-888. Představuju si to, třeba právě teď jdete z práce. Nálada výborná, i když je teda teprve pondělí, ale už je to za náma, to pondělí. Tak si třeba zavoláte o song na přání. Halo, kdo tam?
1: Ahoj, tady Míšo.
0: Míšo, vítám tě. Trefil jsem se do té cesty z práce, i když u tebe je teda ticho.
1: No skoro jo, vzhledem k tomu, že jsem z Brna, tak nejsi daleko od pravdy.
0: No, tak počkej, takže ty jsi skončila a teď jsi třeba dojela domů a i doma posloucháš Evropu 2?
1: Přesně tak.
0: Je, tak to seš láska. Většina lidí vždycky říká, to je super, my si vás v autě užijeme, pak teda třeba ještě počkáme na jeden, dva vstupy, víš, že zaparkujou a neodejdou hned z auta. To je takový milý, že teda si počkáte na to, co říkáme, no ale doma už prostě zapnou třeba televizi, no, tak jako, televize dobrý, no, ale rádio, že jo, viď?
1: Přesně.
0: Tak jsem rád, že jsi se dovolala, čím ti uděláme radost domů?
1: Asi cokoliv od Coldplay, kdyby to šlo.
0: Najdeme, jasně, Coldplay dáme, pro koho to bude?
1: Pro všechny, co nám v Brně zavřeli tunel.
0: A to tam máte nějak permanentně zavřený, ne?
1: Teď to budeme mít na 40 dnů, takže už se radši ani nejezdí.
0: Ach jo, a to tam teda mám teďka dvě firemní akce v Brně, no tak...
1: To letadlo.
0: Radši třeba, přesně, letadlem, anebo dva dny dopředu.
1: Nebo, ano.
0: OK, jasně. No tak jo, tak díky, mějte se v Brně hezky a hlavně díky. Pevný nervy. Čau, ahoj.
1: Čau.

0: Posloucháte Evropu 2, večer na maximum a teď si představte situaci. Budu mluvit v ženském rodě, dámy, ale možná o to víc to bude zajímat chlapy. Jste úplně sama, máte dluhy, navíc jste se třeba dostala do nějaké dluhové pasti, takže dluhy se kupí, nemáte práci, nemáte peníze, zkrátka situace na... víte co. No a pozor. Není to tak zlý, je tady Evropa 2 a přináším vám informaci z Nizozemska. Zatím to teda funguje jenom v Nizozemsku, ale kdo ví. Tamní úřady teď přišly s takovou novinkou. Mně se nechce věřit, že to je oficiální, ale tady podle všech indicí to tak je. Že pomáhají ženám, nezaměstnaným ženám, najít bohatého ženicha. Slyšíte správně. Prostě těm ženám dají jakousi dotaci a ta žena se nechá v uvozovkách zkrášlit, obléknout, získají tipy, jak konverzovat s mužem, jak toho chlapíka zbalit. Něco jako naši světáci, historicky si pamatujete ten film, tak tam taky to bylo takový jako balení chlapů. No tak tady prostě oficiální úřady vám dají peníze na to, abyste se naučila zbalit boháče. No, myslím si, zajímavý model. No a pak už jenom, když si toho svého milého z pohádky najdete, tak vás čeká po boku toho vašeho vysněného bohatého prince z pohádky život par excellence. A zároveň je zajímavý, že teda v Nizozemsku kromě tulipánů a marihuany mají i další vývozní artikl. Zlatokopky.
1: Večer na maximum. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Sparťani pozor, evropské večery jsou zpátky na Letné. Spartu čeká první domácí zápas Evropské ligy proti norskému Lillestrømu. Čtvrtek 15. října 18.45 v Epet Aréně. Přijď hnát Spartu za vítězstvím. Vstupenky na sparta.cz. Sparta. Tečka. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás hodné.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
8: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
8: Muhammad Komar na stát.
1: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
9: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Evropa 2, večer na maximum 12. října, pondělí. Třeba vás někdo naštval, něco vás vytočilo a my jsme tady proto. 257-400-888, tak to je číslo sem k nám. A jestli vás něco trápí, máte v sobě nějakou nespravedlnost, dejte vědět a my někomu, nebo teoreticky něčemu, už jsme tady měli fakt skoro všechno, zahrajeme song za trest. Tak dejte vědět, taková mini rádiová terapeutická chvilka už za okamžik na Evropě 2.
1: Večer na maximum.

0: za trest.
1: Večer na Maximum, Evropa 2, pondělí 12. října, je tady song za trest. Kdo se dovolal a kdo bude trestat, halo?
2: Čau, tady Tomáš.
1: Tomáši, povídej, co se stalo, proč vytáčíš Evropu 2 a song za trest?
2: No, já bych hrozně chtěl zahrát song za trest hospodskýmu v jedné nejmenované vesnici, a v jedné nejmenované hospodě a on moc dobře bude vědět.
1: Takže se vracíme k víkendu?
2: Ano, vracíme se k sobotě.
1: Předpokládám, že z tebe asi nedostanu ze žádných okolností jméno té vesnice.
2: Ne, to radši nebudu říkat.
1: Tak jenom okres třeba?
2: Ale Louny, je to u Loun vesnička.
1: No počkej, tam mají naši chaloupku kousek od Loun. Chožov? Jo, tam není hospoda. Tam zrušili hospodu. Jo, tam zrušili hospodu.
2: Tak tam to nebylo.
1: Okay. Dobře, tak vesnice v okresu Louny a hrajeme teda pro hostinskýho. Proč?
2: Jo, protože ten... no, to je jedno. Jak ho budeme nazývat, měl výprodej zelený a lil to do nás normálně pod tlakem.
1: To znamená, výprodej zelený znamená?
2: No, paňák za 20 korun.
1: A to zas není jako tak jako levný, ne? Nebo?
2: No, ale taky nedrahý.
1: A jo, takhle, možná to je jako velký panák. Za 20 korun?
2: No jasně, velký panák za 20 korun a když u toho mastíš karty, tak jsi hrozný hrdina.
1: No.
2: A objednáváš při každý výhře paňáka pro 5 lidí za 20 korun.
1: Jasně.
2: Takže hodíš po něm kilo a přijde 5 zelené.
1: Jo. Takže výprodej zelený, to je vtip. Jak to dopadlo?
2: No... Ráno jsem jí cítil znova, ale zase už jsem si nemusel čistit zuby, jestli chápeš.
1: Teď jsem to chtěl říct, že výhoda toho byla, že jsi si večer nemusel čistit zuby a pak teda v podstatě ani ráno. No, je nám to jasný, co mu vzkážeš, pojď.
2: Ty pako, koukej zdražit tu zelenou, anebo jí vyprodej a už nenakupuj nový.
0: Song za trest.
1: Myslím, že co dneska zahrajeme jako song za trest je absolutně jasný. Výprodej zelený, to jsme tady ještě neměli. Tak tady jsou tři sestry na Evropě 2.

0: Večer na Maximum, Evropa 2. Tohle byl dnešní náš song za trest. Tři sestry a zelená. Bylo to od našeho posluchače Tomáše, mám ten pocit, pro jednoho barmana, pro jednoho pana hostinského, který o víkendu u nich v hospodě vyprodával zelenou. Měl to za super cenu. Velký panák za 20. No a už to tam lítalo, tak jednak hoši říkali, že si teda nemuseli čistit zuby. No ale s tou zelenou se potkali ráno ještě jednou. Prostě bylo to velký, takže dneska jsme hráli právě pro toho pana hostinského, on se v tom prý najde, který o víkendu vyprodával zelenou. Mimochodem, v souvislosti se zelenou jsem slyšel o takové hře, jmenuje se to Cesta do lesa. To máte prostě půl litr a teď upijete půl litr piva a vždycky, když upijete z toho půl litru trošku toho piva, tak to dolejete zelenou. A ve chvíli, kdy už v tom půl litru nemáte žádný pivo, ale jenom zelenou, tak jste došli do lesa. A z lesa se zase vracíte tak, že upijete tu zelenou a dolejváte to pivem. A říká se, že z lesa se ještě nikdo nikdy nevrátil.
1: Evropa 2. 88.2.

0: Pondělní večer na Maximum, posloucháte Evropu 2, díky, že i po 19. ladíte. A teď se podíváme do Ameriky na jeden koncert, který byl zrušen kvůli holubům. Už jste někdy něco takového zažili? A teď, jestli vás napadne ten důvod, proč holuby přeruší, respektive zruší koncert. Tak jedná se o kapelu Black Country Communion. Možná, že vám to něco říká. Jsou to takový vlastně relativně drsní rockeři. Teď jsem si tady od nich pár věcí pouštěl a představte si, že oni začali hrát a evidentně teda holuby radši než rock poslouchají třeba Tiesta, taneční muziku, protože během toho, co zpěvák začal zpívat, no tak jakože na pódiu nad ním se procházely holuby a když on zařval, tak holuby se mu trefily přímo do pusy. Pane bože. No a koncert samozřejmě hnedka skončil. Potom se na Twitteru omlouvali, respektive na X-ku, se potom omlouvali svým fanouškům. Píšou tady, teď jenom, aby to jako přečet jak srozumitelně, holuby našemu zpěvákovi přímo do pusy, takže se prostě nedalo pokračovat dál. No, vidíte. Už to není, co to bylo. Dřív rockeři na pódiu ukousávali hlavy netopírům. Dneska nedohrajou, když tam mají holuby.
1: Večer na Maximum. Evropa 2.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the...

0: Večer na Maximum, pondělí 12. října, Marcelum, jenom to nejlepší. A teď někdo na 257-400-888. Haló?
1: Ahoj, tady Michal.
0: Michale, vítám tě. Čím ti uděláme radost při pondělku?
1: Poprosím písničku pro mýho kamaráda Patrika Bughauta, Holanďana, a dáme si Armin van Buuren.
0: Dobře, Armin van Buuren, hledám to tady. Nějaký vzkaz kámošovi Paťákovi?
1: Kámošovi Paťákovi.
0: Jo, to jo, jestli něco vzkážeš.
1: Ať se má dobře s rodinou a žije jako pořádný hospodář.
0: Dobře, že je to nějaký agrárník, jo?
1: Je to takový hospodář, co je se zvířectvem.
0: Jo, no chápu. Dobře, tak ať se daří, ať ho zvěř nezlobí. Díky tobě za telefon, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Evropa 2. Večer na Maximum.

0: dítě zakomponujete, nahrát k nám na web. To můžete udělat až do 25. října. A potom zburcujte celou školu, všechny kámoše, všichni hlasujte na Evropa2.cz. No a potom 27. října odpoledne vyhlásíme 3 vítězné třídy, které dostanou tyhle ty parádní ceny. Jak jsem říkal, 100 000 na maturitní ples, moderátora Evropy 2 na váš maturiťák, anebo vám tam zahraje rezidentní DJ Evropy 2. To všechno je maturiťák s Evropou 2 do 25. října. Nabízí se to relativně ještě spousta času, ale čím díl tam budete viset, tím víc hlasů můžete získat a tím lepší váš maturiťák bude. Všechno kompletně u nás na Evropa2.cz.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Říbala. Evropa 2. Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2. I letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
1: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
5: Jo, konečně!
6: Co jako?
5: Letíme z mobilu ven!
6: Kam jako?
5: Do Happy fotoknihy za 299! Když fotokniha, tak Happy Foto!
7: Happy Foto slaví 29 let. Dárek ale dostanete vy Happy fotoknihu za 299. www.happyfoto.cz. Tiskneme vám radost.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Evropa 2 večer na maximum, teď diktujete muziku zase vy. 257 400 888, tak co to bude, haló?
1: Ahoj.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Při telefoně Miro.
0: A Miro, tak pozor, teď se nám vysílání stává mezinárodním. Československé vysílání. Zase jsme bratři a sestry. Tak co zahrajeme, Miro, i když teda asi voláš z České republiky, tady koukám podle čísla.
1: Jo, jsem na cestách, takže nějaký Linkin Park.
0: Vlastně, Linkin Park dáme. A chceš novější, anebo starší?
1: A novější.
0: Dobře, najdu to tady, pustím ti to tam. No a pro koho to bude?
1: Všetci času v autách.
0: A že těch bude teď poslouchat Evropu 2, těch řidičů a řidiček. Tak hlavně dobře dojeď, opatrně a ať ti hrajeme do noty. Ahoj.
1: Děkujem.
0: Díky, čau. Ahoj.
2: Večer na maximum.

Večer na Maximum Evropa 2. Teď rychlá pozvánka k nám na Evropa2.cz. Jednak tam můžete soutěžit o maturiťák Evropy 2. To znamená 100 000 korun na váš maturiťák, moderátora Evropy 2 anebo rezidentního DJ na vašem maturitním plese. O tom jsem mluvil před chvilkou, ale Evropa 2 taky nabízí článek 10 let bez alba, přitom má stovky písní v zásobě. A teď schválně, jestli v tom najdete tu zpěvačku, která už 10 let nic nevydala. Hodně se o ní mluvilo v souvislosti s těhotenstvím. Je to maminka a je to Rihanna. Rihanna má v šuplíku strašně moc věcí, ale vlastně neměla čas na to něco vydávat. A jestli teda čekáte na nový album, protože to poslední vydala v roce 2016, tak teda pořád čekat můžete. Ona teď v jednom rozhovoru právě u nás na Evropa2.cz, to tam máme popsaný, fakt zveřejnila, že má 170, jenom to si rozdělte třeba po 17 písničkách po albech, to znamená, že fakt má 10 alb někdy v šuplíku, má ty písničky, no a prý zatím neví, kdy by další album mohla dokončit, ale teď se jí prý trošku rozvázaly ruce, takže by z trezoru něco mohla tahat. No a teoreticky, když už to takhle nastřelila, tak třeba by se mohlo stát, že před Vánoci by ještě něco mohlo vylézt. No, podrobnosti a další věci, zajímavosti nejen kolem muziky, ale obecně showbiznisu, tak to všechno je u nás na Evropa2.cz. Mrkněte tam!

0: Večer na Maximum na Evropě 2. Uteklo to 12. října, pondělí, už jsme teda ve finále, co se týká Večera na Maximum. Minimálně u muziky na přání, protože před námi je Last Call a ptám se, kdo je na 257 400 888.
1: A zdravím Petře, tady Jindřiška.
0: A Jindřiško, já zdravím vás, tak co to bude?
1: A prosím o písničku Bones od Imagine Dragons.
0: Imagine Dragons, Bones, jasně, v tom nebude problém. Pro koho to bude?
1: No pro vás, za to, že jste nám tady tak hezky hrál celou tu dobu.
0: Vy jste fakt zlatí takhle všichni, to je milý. Navíc, jak je tady člověk sám, bez Ondry, tak to vnímá intenzivněji to spojení mezi rádiem, studiem a tou druhou stranou, to znamená reprákem a všechno za reprákem. Takže děkuju.
1: Tak si to užijte.
0: Tak hraju, vy taky, určitě jste to zvolila i proto, že se vám to taky trošku líbí, ne?
1: Jo, tak je to moje nejoblíbenější písnička, no, samozřejmě, no, těším se na
0: to. Vy to umíte skvěle podat, čili vy jste si to vybrala, ale vypadá to, že to je pro mě, super.
1: No přesně tak, tak to má být.
0: Jo?
1: A ještě to je vaše myšlenka, váš nápad ideálně.
0: Souhlas, prostě to s náma umíte, tak díky a hrajeme. Naschle, ahoj, naschle.
2: Večer na Maximum.

0: Evropa 2, večer na maximum, za chvilku finále s Petrem Švancarou dorazí a probereme společně takovou zajímavost. Zjistilo se, za kolik peněz se v České republice ukradne zboží. Možná teď poslouchá někdo, koho se to týká, ať už třeba z jednoho nebo z druhého opačného břehu, tak čorky, krádeže probereme za chvilku s Petrem Švancarou tady na Evropě 2.
1: Večer na maximum. Evropa 2. 88.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Pondělí Evropa 2, Petr Švancara a žádný Švanci.
2: Zdravím vás všechny v tomhle krásném pondělí.
1: A začneme pěkně z hurta. Ano. Mám tady statistiku, za kolik peněz se loni, teprve teď se to všechno spočítalo, nakradlo zboží.
2: Jako jakýkoliv. Jo. Na benzinkách, v samoškách, prostě cokoliv. Jo.
1: Takhle, je to tak vysoká částka, nejde o 5 kila, že to pojďme musí jako zaokrouhlit na nějaký vyšší 100 tisíce třeba.
2: Mám si tipnout? Hmm. Já bych řekl třeba za 500 miliardy. 500 milionů se ukradlo. To jsem přehnal.
1: Jsi úplnej amatér. Úplnej amatér. Úplnej.
2: Já beru jenom Brno.
1: Jo, to by se dělo. Tak no. pojď víš.
2: Tak dobře, tak 2 miliardy.
1: Na mnohem.
2: To si děláš sám.
1: Mnohem.
2: Tak dobře, tak to už přestřelím 10 miliard.
1: 10 miliard tady píšou, že je takový to manko, ano. Ale do toho je započítána i taková chyba, když třeba něco špatně naceníš.
2: Ano.
1: Ale reálně se něco ukradlo za 7 miliard a 700 milionů.
2: Neužitá.
1: 7 miliard a 700 milionů.
2: A jsou tam regiony, kde tomu pomáhají. Nevím, jak máte třeba u vás v Mostě.
1: My jsme tam zhruba za těch 7 miliard.
0: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Petra Říba. Evropa 2.
1: Mějte se krásně, pondělní večer na Maximum končí a já se na vás těším zase zítra, úterý od 18. Ahoj.

létá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa 2.cz.

maturanti bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ-e Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: I'm a street fighter. Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. The world champion, a street fighter! Hodně se tam řeme. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please!
0: Street Fighter. Už za tři dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
2: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Evropa 2.
3: Maximum muziky.

Maturanti Bacha. Maturiťák snú z Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za tři dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Nová muzika. Adéla. Adéla. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2, 88.

Maturanti Bacha. Maturiťák snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJe Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese. You shot me so

0: Tak tohle v bijáku nemůžeš vynechat. Hodně se tam řve. Dávaj si přes hubu. A je tam i karaoke.
1: Bitch, please.
0: Street Fighter. Už za dva dny v kinech. Exkluzivně s Evropou 2. Perfect.

prejlítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Nebo ještě dál.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.